0: postupně s přeháňkami a bouřkami, místy silnými a s teplotami do 36 stupňů.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: V neděli je den otců, tak ho pojďme oslavit. Co jste se naučili od táty, co vám předal, co vám vždycky dovolil, ale maminka se to nesměla nikdy dozvědět. Jak se pozná dobrý otec a kolik máte dětí? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli na den otců.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Velká cena v Brně zaměstnává policii. Ta na Vysočině dohlíží na dálnici D1 a další cesty, po kterých přijíždějí návštěvníci na mistrovství světa silničních motocyklů. V neděli policie nasadí na dálnici veškerou techniku, auta v civilním i policejním provedení a maximální počet policistů. Chybět nebudou ani policejní motocykly. 13 policejních hlídek bude odpoledne sledovat provoz hlavně na Prahu, protože se z Brna budou po skončení závodů diváci rozjíždět. Dnes byly na Masarykově okruhu na programu tréninky, v sobotu kvalifikace a sprinterský závod MotoGP. V neděli se hlavní závody jedou od 11 dopoledne. V Česku padly teplotní rekordy na 18 místech. Vůbec nejtepleji bylo v Doksánech na Litoměřicku s 36 stupni. Rekord pro 19. červen tady ale nepadl. Jak uvedl Český hydrometeorologický ústav, na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích, v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku. Tam bylo 34 stupňů. V sobotu může být podle předpovědi až 36 stupňů, v neděli do 35. Místy se objeví bouřky s přívalovými lijáky se srážkami kolem 40 mm, kroupy a nárazy větru kolem 75 km za hodinu. Kvůli lijákům se mohou objevit lokální záplavy. Karlovy Vary mají nový lázeňský most. Město ho otevřelo přes řeku Teplou nedaleko kolonády. Most slouží hlavně pěším, hromadné dopravě a autům s povolením vjezdu do lázeňského území. Karlovarská primátorka Andrea Pfefferferklová připomíná, že jde o klíčovou stavbu s ohledem na mezinárodní filmový festival.
4: Mám radost, že jsme to stihli, protože to období bylo mezi jednotlivými festivaly. Začínali jsme vlastně loni po festivalu a teď do letošního 60. ročníku jsme hotoví, takže mám radost, že se to povedlo.
3: Kompletní obnova lázeňského mostu vyšla na 40 milionů korun. V Česku by měly vzniknout další vodárenské nádrže. Volá potom ministr zemědělství Martin Šebestián. Současné kapacity podle něho nebudou v budoucnu stačit a dodává i další důvody.
5: Roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody a proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat.
3: Stát má vytipovaných zhruba 20 míst pro stavbu přehrad. Jako první by mohla být v roce 2033 dokončená nádrž Nové Heřminovy na Bruntálsku. V pražských Letňanech začal 10. ročník hudebního festivalu Metronom Prague. Hlavní hvězdou pátečního večera byl britský zpěvák Tom Odell. V sobotu vystoupí Nick Cave a v neděli festival zakončí Sting. Na místě platí kvůli tropickému horku bezpečnostní opatření. Rozmístěné jsou rozprašovače a cisterny s pitnou vodou. Pořadatelé upozorňují, že v areálu se nedá parkovat. Lidé mají jet metrem nebo autobusem. Kromě hudby na 3 scénách na návštěvníky čeká venkovní galerie soch, jídlo z celého světa a bezhotovostní placení speciálními náramky. V sobotu nás čeká slunečno, postupně zataženo, k tomu horko a dusno, místy s přehaňkami a bouřkami a s teplotami 31 až 36 stupňů.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Hasiči apelují na opatrnost při vodních radovánkách, při koupání, vodních sportech nebo sjíždění řek. Každoročně dochází k řadě vážných nehod, někdy i s fatálními následky. Důležité je proto dodržovat několik základních pravidel. Podle mluvčí hasičů Lucie Pipiš by lidé neměli přeceňovat vlastní plavecké schopnosti a měli by se vyvarovat konzumaci alkoholu.
2: Samozřejmostí by mělo být, že děti by vždy měly zůstat pod dohledem dospělé osoby a vybavené vhodnými plovacími pomůckami. Pokud se někdo dostane ve vodě do potíží, zachovejte klid. Pokuste se pomoci bezpečným způsobem, například podáním nebo hozením plovoucího předmětu a co nejrychleji přivolejte pomoc.
1: V Česku každoročně utone až 200 lidí, což je víc než v některých přímořských státech. Kvůli výhni v Brně byli záchranáři v plné polní. První den závodu motocyklů na Masarykově okruhu ošetřili pár desítek návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, kde roli sehrály vysoké teploty. Záchranná služba má na tribunách a v bezprostřední blízkosti okruhu své posádky. Kromě plně vybavených sanitek má k dispozici i stan s lůžky. Vzhledem k vysokým teplotám pomáhal lidem zpříjemnit cestu z parkoviště i policejní speciální vůz, který vytváří vodní mlhu. Na víkend meteorologové předpovídají slunečno, v sobotu by se teploty mohly dostat k 36 stupňům. Záchranáři proto apelují na návštěvníky, aby hodně pili a chránili se před sluncem. Velká cena na Masarykově okruhu potrvá do neděle. To je hlavní den závodu a čeká se největší dopravní nápor. Slovensko brojí proti elektrokoloběžkám. U našich sousedů zakážou ty, které umí jet rychlostí víc než 25 km v hodině. Od září nebudou moci jezdit po silnicích ani cyklostezkách.
3: Novela zákona už prešla aj parlamentom. Koloběžky sa stávajú malým elektrickým vozidlom a musia splniť prísne kritériá. Ich maximálna konštrukčná rýchlosť nesmie presiahnuť 25 km za hodinu a nesmú byť vybavené sedadlom. Ak koloběžka nové pravidlá nesplní, nemôže ísť na verejnú komunikáciu. Polícia bude kontrolovať výrobné štítky a dávať pokuty. Minimálna začne od 150 eur, čo je takmer 3800 korún. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: V Polsku vybublaly staré křivdy. Prezident Navrocky chce svému ukrajinskému protějšku Zelenskému odebrat řád Bílé orlice, nejvyšší polské vyznamenání. Ukrajinský prezident totiž nedávno podepsal dekret, kterým přidělil speciální jednotce za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Polští představitelé žádali Kyjev, aby toto rozhodnutí změnil. Ukrajinští nacionalističtí povstalci se totiž podíleli na masakrech Poláků za druhé světové války. Historici připomínají i masakry civilistů při odvetných akcích polské zemské armády proti ukrajinským vesnicím. Zelenský vyznamenání získal před 3 roky od tehdejší hlavy polského státu Andřeje Dudy. Čeští fotbalisté už jsou zpět v Dallasu. Ve městě ve státě Texas mají během světového šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek týmu po náročném programu naordinoval volnější den. V sobotu se mužstvo vrátí do tréninku a začne se připravovat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem. Mexičané už mají jistotu účasti v play-off a prvenství v tabulce. Vpřed je ale požene zaplněný aztécký stadion pro víc než 80 000 diváků. Utkání se bude hrát v nadmořské výšce zhruba 2200 metrů. Češi se v úterý letecky přesunou do mexické metropole, tam je bude čekat předzápasový trénink. Duel pak bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. V sobotu bude horko a dusno, postupně s přeháňkami a bouřkami, místy silnými a s teplotami do 630 stupňů.
0: Rádio Impuls. radost ze života.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sám?

Šel jsem dál, pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: a kdo by to...
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: V neděli je den otců, tak ho pojďme oslavit. Co jste se naučili od táty, co vám předal, co vám vždycky dovolil, ale maminka se to nesměla nikdy dozvědět. Jak se pozná dobrý otec? A kolik máte dětí? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli na den otců.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Velká cena v Brně zaměstnává policii. Ta na Vysočině dohlíží na dálnici D1 a další cesty, po kterých přijíždějí návštěvníci na mistrovství světa silničních motocyklů. V neděli policie nasadí na dálnici veškerou techniku, auta v civilním i policejním provedení a maximální počet policistů. Chybět nebudou ani policejní motocykly. 13 policejních hlídek bude odpoledne sledovat provoz hlavně na Prahu, protože se z Brna budou po skončení závodů diváci rozjíždět. Dnes byly na Masarykově okruhu na programu tréninky, v sobotu kvalifikace a sprinterský závod MotoGP. V neděli se hlavní závody jedou od 11 dopoledne. V Česku padly teplotní rekordy na 18 místech. Vůbec nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku s 36 stupni. Rekord pro 19. červen tady ale nepadl. Jak uvedl Český hydrometeorologický ústav, na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích, v Lednici a Brodě nad Dyjí na Břeclavsku. Tam bylo 34 stupňů. V sobotu může být podle předpovědi až 36 stupňů, v neděli do 35. Místy se objeví bouřky s přívalovými lijáky se srážkami kolem 40 mm, kroupy a nárazy větru kolem 75 km za hodinu. Kvůli lijákům se mohou objevit lokální záplavy. Karlovy Vary mají nový lázeňský most. Město ho otevřelo přes řeku Teplou nedaleko kolonády. Most slouží hlavně pěším, hromadné dopravě a autům s povolením vjezdu do lázeňského území. Karlovarská primátorka Andrea Pfefferferklová připomíná, že jde o klíčovou stavbu s ohledem na Mezinárodní filmový festival.
4: Mám radost, že jsme to stihli, protože to období bylo mezi jednotlivými festivaly. Začínali jsme vlastně loni po festivalu a teď do letošní 60. ročníku jsme hotoví, takže mám radost, že se to povedlo.
3: Kompletní obnova lázeňského mostu vyšla na 40 milionů korun. V Česku by měly vzniknout další vodárenské nádrže. Volá potom ministr zemědělství Martin Šebestián. Současné kapacity podle něho nebudou v budoucnu stačit a dodává i další důvody.
5: Roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody a proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat.
3: Stát má vytipovaných zhruba 20 míst pro stavbu přehrad. Jako první by mohla být v roce 2033 dokončená nádrž Nové Heřminovy na Bruntálsku. V pražských Letňanech začal 10. ročník hudebního festivalu Metronom Prague. Hlavní hvězdou pátečního večera byl britský zpěvák Tom Odell. V sobotu vystoupí Nick Cave a v neděli festival zakončí Sting. Na místě platí kvůli tropickému horku bezpečnostní opatření. Rozmístěné jsou rozprašovače a cisterny s pitnou vodou. Pořadatelé upozorňují, že v areálu se nedá parkovat. Lidé mají jet metrem nebo autobusem. Kromě hudby na třech scénách na návštěvníky čeká venkovní galerie soch, jídlo z celého světa a bezhotovostní placení speciálními náramky. V sobotu nás čeká slunečno, postupně zataženo, k tomu horko a dusno, místy s přehaňkami a bouřkami a s teplotami 31 až 36 stupňů.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
1: Česko čeká pořádně tropický den. Polský prezident sebral Zelenskému vyznamenání. České tenistky se v Nottinghamu utkají o finále. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V Česku bude jako v prádelně. Teploty dnes a zítra překonají na většině území 31 stupňů. Na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech se můžou dostat až k supertropické 35. Vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu budeme podle meteorologů pociťovat dusno. Kromě úmorných veder varují meteorologové dnes i zítra odpoledne a večer před bouřkami. Meteorolog Miloš Dvořák doplňuje, že hlavně v Čechách můžou být i silné.
2: Doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
1: Kvůli přívalovému dešti se můžou objevit lokální záplavy. Horko zase znamená vysokou zátěž pro lidský organismus. Je proto nutné dbát na pitný režim. V poledne a odpoledne omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Polský prezident Karol Navrocky odebral Zelenskému řád Bílé orlice. Ukrajinský prezident tak přichází o nejvyšší polské vyznamenání. Informuje o tom agentura PAP a další polská média. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v současné válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Polští představitelé marně žádali Kyjev, aby rozhodnutí o využití názvu změnil s vzhledem na to, že ukrajinští nacionalističtí povstalci se podíleli na masakrech Poláků za druhé světové války. Polský prezident zdůraznil, že se ani po odebrání vyznamenání Zelenskému nic nemění na polské podpoře Ukrajiny v její obraně před ruskou invazí. Plzeň koupí oblíbenou rozhlednu Chlum. Pod ní je na vrchu ve čtvrti Doubravka vlastní pozemky. Město a obvod chtějí stavbu zrekonstruovat, postavit chatu a proměnit okolní les v atraktivní místo k odpočinku.
3: Za 100 let starou památkově chráněnou rozhlednu nabídl vítěz elektronické aukce 4,5 milionu korun. Plzeň má ale předkupní právo a za tuto cenu ji odkoupí, přestože několikanásobně převyšuje cenu odhadní. Následovat bude rekonstrukce rozhledny a už příští rok by se měla začít stavět pikova chata se sálem a restaurací, která ji bude objímat. Promění se i přilehlý les, kde vzniknou další cesty pro horská kola. V blízkosti už roste sportovně rekreační místo Posed. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se obě v britském Nottinghamu natahují po finále. Dnes se na travnatém turnaji účast v boji o trofej utkají. Zatímco bývalá světová jednička Plíšková před 10 lety v Nottinghamu triumfovala a předloni tam byla ve finále, Bousková si vylepšila maximum na travnatém povrchu. Společně se utkají po čtvrté. Dosavadní vzájemná bilance vyznívá o něco lépe pro Plíškovou. A semifinále dnes čeká také Lindu Noskovou, která postoupila mezi 4 nejlepší v Berlíně. Ve třech utkáních na berlínské trávě zatím nestratila set.
4: 6:03, sobota 20. června. A v Rádiu Impuls jsou pro vás Lenka Svobodová a Jakub Voříšek a taky spousta muziky v podání Lucie Bílé, Chryse Normana a nebo právě teď v podání kapely Mandraže. Krásný sobotní den.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: Za 4 minuty bude 6:45. Za chvíli zaspívá na Impulzu Lucie Bílá.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Přestože český fotbalový tým sklidil za čtvrteční výkon proti Jižní Africe kritiku, britští fotbaloví experti i ostrovní média byla k reprezentaci o něco schovývavější.
2: Fotbaloví experti BBC označili penaltu za nastřelenou ruku Pavla Schulze za příliš přísnou. Bývalý trenér Tottenhamu Thomas Frank řekl, já osobně to pravidlo nesnáším, nešlo přece o zdviženou nebo nastavenou ruku. Branka změnila spád zápasu, Jihoafričani pak měli navrch, řekl známý kouč. Daily Telegraph poznamenal, že kontroverzní penalta potrestala ukolébané Čechy. Podle listu se druhé vystoupení české reprezentace stalo vážným kandidátem na nejnudnější zápas šampionátu. A to jen proto, že pouhé jedno vítězství ve skupině zaručuje postup. Guardian píše, že Češi nechali Jihoafričany po úvodní brance hrát, což prý nebyl tak špatný plán, vzhledem k tomu, jak málo toho dokázali na trávníku vytvořit. Vyrovnávací penalta přišla téměř z ničeho nic. Pavlu Schulzovi prý prostě jen nezbyl čas pohnout rukou tak, aby se neocitla v dráze střely. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.

Radio Impuls, 6 hodin a 22 minuty, prázdniny klepou na dveře a my máme nápad, kam letos vyrazit. Na Impulzu vás během léta vezmeme na české prázdniny, budeme objevovat zajímavá místa, ochutnávat místní speciality, nahlížet tam, kam se běžně nepodíváte a připomínat si, čím jsou jednotlivé kraje jedinečné. Za krásnými zážitky nemusíte cestovat daleko. České prázdniny na Radio Impuls.

Za půl minuty už bude 6:30, posloucháte sobotní ranní impuls, je 20. června, pojďme se podívat na aktuální stav počasí. Víme to díky vám, díky vašim zprávám na WhatsAppu 605 222 007. Broumov 16 stupňů, polojasno, bez větří, pěkný víkend i vám, Zdeňku. Co Pardubice, hlásí nám 20 stupňů a jasno, hlásí nám to Standa. Dobré ráno nám z Beskyt z Frýdlantu nad Ostravicí přeje Jana, hlásí 20 stupňů a sluníčko, pohodovou sobotu i celý víkend, Jano. A krásný ráno z Milovic, 19 stupňů Celzia a jasno, Vláďa. Děkujeme mockrát. Dnes bude, když to vezmeme hodně obecně, horké a dusné počasí, postupně s přeháňkami a bouřkami. Pojďme být trošku konkrétnější. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přeháňky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celzia, v 1000 metrech na horách kolem 27. Ještě přidám komentář meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu. Zejména v Čechách mohou být bouřky doprovázené zejména přívalovými srážkami, silným větrem a taky kroupami.

0: Dobré ráno, tady Radio Impuls. Za chvilku je tady Hvězda na vrbě, písnička z Impulsovic krabičky. A co se děje v Česku? V Holešově na Kroměřížsku slavnostně otevřou dálnici D49, a to v úseku mezi Martinicemi na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. V Brně se jede Velká cena Česka, závod mistrovství světa silničních motocyklů. V okolí jihomoravské metropole může docházet k dopravním komplikacím, podrobně to sledujeme v dopravě 007. Na letišti Letňany v Praze pokračuje hudební festival Metronom Prague. Dnešní program vyvrcholí vystoupením Nicka Cavea se skupinou The Bad Seeds. Na pražském Chodově probíhá prezentační akce vězeňské služby. Součástí programu bude i možnost složení fyzických testů pro přijetí do služebního poměru u vězeňské služby. V Plzni slaví výročí 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 provozu trolejbusů v Plzni. Jdeme na sport. Ve 14 hodin se hraje utkání Evropské ligy volejbalistů Česko-Španělsko. Pokračuje také mistrovství světa ve fotbale. V Ostravě probíhá mistrovství světa v hokejbale. Češi hrají v 15 hodin proti Finům. Pražské Bohnice hostí mistrovství světa softbalistek.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Krásně ráno, za 3 minuty je 6:45 a my pro vás schraňujeme dopravní informace. Podíváme se mezi Liberec a Děčín za okamžik.
1: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Připomínám, že přispívat můžete i vy. I vy můžete tvořit dopravu 007, jednak na lince 605 222 007 a jednak přes aplikaci Impulzu. Pojďme na to, problémy čekejte na trase mezi Libercem a Děčínem. Vážná nehoda uzavřela silnici číslo 13 v úseku Bílý kostel Jítrava. Srazilo se tady osobní auto s dodávkou. Na místě pracují záchranáři a hasiči, jezdí se po okolních cestách. Děkujeme, že budete dnes v sobotu 20. června vysílat s námi. Tady Impuls.

0: Tady je Radio Impuls, za minutu a pár vteřin odbije 7 hodina. Lenka Svobodová bude mít další zprávy Impulzu. Dnes bude horké a dusné počasí postupně s přehánkami a bouřkami. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy, spíše v Čechách, se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Připojím taky komentář meteorologa, zejména v Čechách mohou být bouřky doprovázené zejména přívalovými srážkami, silným větrem a kroupami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách 27.
1: Cože? Kolik je?
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: D6 včera blokovaly opravy. Teplotní rekord včera padl i v Lednici. Opalování opředené mýty. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Komplikace na D6 se protáhly do večera. Silničáři včera na Kladensku uzavřeli 9-kilometrový úsek dálnice, aby mohli opravit vozovku v místě dopravního omezení. Auta od rána do večera neprojela směrem na Prahu mezi sjezdy 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré. Provoz se podařilo plně obnovit před 7:30 večer. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra. Ředitelství silnic a dálnic agentuře ČTK sdělilo, že bylo nutné opravit odstavný pruh na Prahu. Omezení na D6 začalo kvůli rekonstrukci mostu u Družce před minulým víkendem. Trvat by mělo skoro do konce září. V Lednici bylo včera 34 stupňů. Naštěstí mluvíme o obci v Jihomoravském kraji. Na 5 meteorologických stanicích v kraji včera odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 19. červen. Nejvyšší hodnotu v kraji naměřili právě v Lednici, kde tak padl rekord z roku 2013. Doplním, že pro dnešek platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Na jihu Moravy by se měly podle předpovědi dostat nejvyšší teploty k 36 stupňům. Později odpoledne mohou přijít bouřky. Kolem opalování se objevuje spousta různých dezinformací. Například není pravda, že solárium naši kůži před dovolenou na opalování připraví. Další mýtus předá dermatolog Petr Arenberger.
4: Takový nejkratší a nejtypičtější, já se dobře opaluji, proto nemusím používat fotoprotekci, to je opravdu chyba, dokonce i velmi dobře pigmentovaní jedinci profitují z toho, že se chrání proti ultrafialovému záření.
3: UV záření poškozuje kožní buňky, zvyšuje riziko rakoviny kůže a urychluje její stárnutí. Na Slovensku je letos přebytek ovoce, to se příznivě projevilo na jeho cenách. Ovocnáři u našich sousedů hlásí jednu z nejsilnějších úrod za poslední roky.
5: Pestovatelia napriek suchu hovoria o priaznivom vývoji sezóny. Vyzerá veľmi slubne, hoci hlavná časť zberu ich ešte len čaká. Iba veľmi málo ovocinárov hlási slabšiu úrodu. Ide skôr o výnimky. Väčšina je na tom dobre a tam, kde majú závlahy, je situácia vynikajúca. V mnohých sadoch už rozbehli samozber a ponúkajú nižšie ceny ovocia ako v maloobchode. Stromy sú doslova obsýpané plodmi, pre ich vysoký počet sú menšie, než pestovatelia očakávali. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: S Impulzem na fotbal.
3: Američtí fotbalisté si zajistili postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Spojené státy porazily Austrálii 2-0 a na domácím šampionátu zvládli i druhý zápas skupiny D. Fotbalisté Maroka porazili na šampionátu ve skupině C Skotsko 1-0 a se 4 body mají k postupu blízko. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru.
0: A jsou 3 minuty po 7 hodině, sobota 20. června, tady Impuls, tady třeba Roxette, anebo právě teď Lucie Vondráčková. Krásný den.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

Boxset právě teď dohrávají na Impulzu. Tím teď myslím 4 minuty před 7:45. Za chvilku je tady kapela Krištof, co bude pak, anebo třeba zahrají Queeni, Who Wants to Live Forever. Do Litoměřic míří oblíbený rodinný festival Bezva Fest. Akce nabízí nabitý program pro děti i dospělé, návštěvníci se můžou třeba těšit na 100-metrovou dráhu. Zřícenina hradu Krakovec na Rakovnicku pořádá Den otevřených srdcí, nabídne divadelní představení, prohlídku nebo vědomostní kvízy. Na Jablonecku se koná hlavní závod recesistického prasova běhu na Jablonecku. To je oblíbený letní závod na běžkách. Běžkaři odění v zimním oblečení poběží kolem přehrady v Jablonci nad Nisou. Tradiční sklářské slavnosti v Novém Boru promění město v centrum sklářského umění, hudby a zábavy. Den s modrým majákem v Semilech představí práci i specializované vybavení a výstroj složek integrovaného záchranného systému. Na Svitavském stadionu začíná dvoudenní mistrovství republiky ve sportovních disciplínách mladých hasičů hra Plamen. V Napajedlích na Zlínsku budou první svatojánské slavnosti v historii města. Nová kulturní akce připomene lidové tradice spojené se svatojánskou nocí.

0: Legendární Queeni dohrávají 7 minut před 7:30. Za chvilku jsou tady Vanastovy věci. Ve hře Halo tady Impulzovi jsme rozdávali radost i tento týden a o výhry nebyla nouze. V úterý byla u telefonu připravená posluchačka Simča, která bez váhání řekla správné heslo. Na výherním kole si vytočila krásných 20 tisíc.
1: Halo tady Impulzovi.
2: To vytrže, jo, ahoj.
3: Simonko, krásné ráno.
2: 3, 2, 1. A už to točíme, jo? Jedu si mi. Ježiši, já budu chci, taky, že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 tisíc máte.
1: Super.
2: Jo,
1: super.
2: Je to skvělý.
0: A pracovní týden zakončil ve velkém stylu Honza, tedy ne Daněk. Na výherním kole bylo Honzovi vytočeno 30 tisíc korun, takže domů si odnesl skutečně parádní výhru.
4: Halo, tady Impulzovi.
2: Víte, že jo, ahoj.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den, celý den. Honziko, a víte, že máte 10 tisíc?
4: No vím.
2: Chcete to zvícenásobit?
4: Zkusíme to.
3: Už se to točí, už se to roztáčí.
2: Já jsem to roztočil, jo. Trojnásobek je tam.
4: No vidíte, to je paráda.
3: Jo.
2: Je tam, ale je to, těsně vedle smolíku normálně.
3: Ale je tam trojnásobek.
2: Ale je tam trojnásobek.
0: Hra Halo tady Impulzovi pokračuje i příští týden, tak pokud ještě nejste zaregistrováni, tak učiňte tak na impuls.cz anebo prostřednictvím prémiové SMSky, tu odešlete na číslo 906 1109. My vám držíme palce, třeba příště budeme volat právě vám, třeba v pondělí mezi 5. a 9. Za chvilku na Impulzu Enya a právě teď Vanastovy věci, bedna od whisky.

0: Za minutu a půl odbije 7:30, krásné sobotní ráno přeje Impuls a přejete i vy, třeba Ilča, krásné horké ráno, lázně čeladná 24 stupňů, už v 7 hodin. Dobré ráno Impulzáci, právě teď je u nás skoro jasno, jasná obloha a teplota 20 stupňů, skvělou sobotu všem přeje Gladiátor Dan. Dobré ráno, tak na balkoně, kde svítí sluníčko, 36 stupňů, jinak krásných 27 už teď. Dusno, bezvětří, zdraví Vlasta z Tvrdonic, Jižní Morava. Tak krásné horké ráno přejeme i vám. Dnes bude obecně řečeno horké a dusné počasí všude, postupně s přehánkami a bouřkami. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačná obloha, postupně místy spíše v Čechách, přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Zejména v Čechách můžou být doprovázené zejména přívalovými srážkami, silným větrem a taky kroupami. Nejvyšší teploty budou dnes mezi 31 stupni a 36 stupni. V 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 27.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše

0: Sobotní ranní vysílání Impulzu za chvíli navštíví Václav Neckář. Díky Impulzovic krabičce zaspívá Mademoiselle Giselle. Ale právě teď vítám našeho dnešního hosta, fotbalovou legendu. Dnes je to taky častý komentátor Kopané, který se nebere servítky. Láďa Vízek, dobré ráno.
1: Děkuji za ten úvod. Dobré ráno.
0: Jaké jsou vaše dnešní plány?
1: No, tak řeknu vám, že jsem se asi zbláznil, protože jedu na fotbal s nějakým výběrem do Kosiček, to je někde u mýho Hradce Královýho, takže bo tam tať pocházím, takže jedu na takovou fotbalovou exhibici, se dá říct.
0: Ano, hádám, že fotbal neopustíte ani po té dnešní Kopané, co hrajete, že potom přejdete k televizi, kde budete sledovat nějaké zápasy na mistrovství světa ve fotbale.
1: Určitě, určitě. Já se jdu opičit po našich do Kosiček, jestli zahraju to sami, co oni. A když budu hrát jako naši reprezentanti, tak bych možná mohl obstát. Takže v Kosičkách. No ne, budu koukat samozřejmě, až se vrátím. Já málo kdy vynechám nějaký zápas, ale když můžu, tak jdu až do zemdlení, tak na to koukám, jak se to má hrát.
0: Jak se vám zatím líbí šampionát v Severní Americe?
1: Ano, ale jako byla tam kritika, že tam je hodně mužstev. Je tam hodně mužstev, ale je to opravdu ve velkých státech. Stadiony jsou úžasný. Jako fanouškové vyprodáno. Jako prostě to je Amerika. Já si to nemůžu vynachválit. Je to opravdu moc a moc hezký. Moc se mě to líbí.
0: Naši mají po dvou úvodních zápasech po posledním mači jednu remízu, jeden bod. Jak to s nimi vidíte?
1: Já jsem klidný, protože Krejčí s Koupkem říkali do televize, že žijeme ještě. Já si to tak nemyslím, protože hrát před 100 000 divákami na akcesním stadionu, ještě v tomhletom podnebí, v té nadmořské výšce, tak si myslím, že to bude hrozně moc těžký a ještě musíme vyhrát. Takže jako samozřejmě doutná to jiskérka tam je, ale když budu mluvit normálně, rozumně, tak si myslím, že kluky budeme mít za chvilku doma.
0: Já jsem dokonce četl titulek, že Češi hrají nejhorší fotbal na mistrovství. Není podle vás tohle moc tvrdé?
1: Hrajeme jako ty trpaslici, jako Curacao a jako tajlec ty země, který moc ve fotbalu nejsou a ty aspoň na ně se dá koukat, ale na nás opravdu, myslím si, že to tak je, počkáme na jeden zápas, ještě stále žijem, já jsem neuvěřitelný momentálně optimista, to nikdy nebejvám, ale nechci jako mluvit tak nějak zle, ale ono se jinak asi nedá, takže hrajeme špatně a dá se říct, že jsme mezi nejhoršíma.
0: Ale uvidíme, pane Vízku, třeba nás naši v tom třetím zápase základní skupiny překvapí a třeba budeme mít všichni důvod k radosti. Vám děkuji za odpovědi, mějte se krásně, na Impulzu se na vás zase někdy budeme těšit.
1: Výborně, jim ty díky, naschle.
0: Naschledanou, naším hostem byl Ladislav Vízek.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

0: Za 2:45, tohle je sobotní ranní impuls v sobotu 20. června. Za chvilku kapela Elán, královna bělých tenisiek a taky dopravička 007 s uzavírkou Počítejte na trase mezi Libercem a Děčínem. Další dopravní informace za 30 minut na impulzu.
1: Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tedy nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavírka na trase mezi Libercem a Děčínem. Kvůli tragické nehodě zůstává přerušený provoz na silnici 13 nedaleko Chrastavy, a to v úseku Bílý kostel Jítrava. Došlo tady ke střetu osobního auta s dodávkou. Na místě jsou záchranné složky a policie. Jezdí se přes Bílý kostel. 007 je tu díky naší dopravní centrále, ale díky patří i vám za vaše vzkazy, které můžete neustále posílat, a to hlasově prostřednictvím aplikace Rádia Impuls, případně přes číslo 605 222 007. Krásný den!

0: Za necelé dvě minuty jsou tady zprávy Impulzu, tedy přesně řečeno Lenky Svobodové z Impulzu, a hned po zprávách kapela Činasky vrátíme se do roku 1970. Ale zůstaňme u dneška, u soboty 20. června a u vašich zpráv, které se týkají počasí. Krásné ránko, horní Sloupnice, sluníčko, 24 stupňů, bazén připravený, zdraví Jarda. No, tak si užijte koupání. Zdravím Rádio Impuls a hlavně Kubu, to už je pozdrav z Jevíčka od Romana. Tak Roman chce pozvat do Jevíčka na včelařský den, který začíná ve 12 hodin v Panském dvoře. Jevičtí včelaři mají dokonce zájmový kroužek pro děti. Romane, děkujeme za pozvání. Ještě dodám, že v Jevíčku je 18 stupňů a jasná obloha. Dnes bude v Česku horké a dusné počasí s přehaňkami a bouřkami. Budu konkrétnější, bude jasno až polojasno a během dne přechodně oblačno až zataženo, a v Čechách hlavně se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 27. Ještě přidám komentář meteorologa z Českého hydrometeorologického ústavu. Zejména v Čechách mohou být bouřky doprovázené zejména přívalovými srážkami, silným větrem a kroupami.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Teplotní rekordy zapsala včera desetina stanic. Na Stromě v Bavorsku včera uvízla Češka. Spojené arabské emiráty omezí sociální sítě. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Včerejší horko dalo teplotním rekordům na frak. Nová maxima zapsala asi desetina meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Převažovala mezi nimi místa na Moravě a hlavně v Jihomoravském kraji. Vůbec nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku s 36 stupni. Zrovna tam ale tato teplota na překonání rekordu pro 19. červen nestačila. Na své facebookové stránce to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a v Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. A pořádnou dávku vedra čekáme i dnes. Maximální teploty se dostanou mezi 31 a 36 stupňů. Hlavně v Čechách se mohou přidat i silné bouřky. Zmrzlinářům se otevírá Zlatý důl. Můžou za to právě teploty nad 30. Na Zlínsku sázejí prodejci na pestrost. Mají tam třeba speciální zmrzlinový salon.
5: A v tom salonu zkušeného sedmdesátníka pana Milana, který v přemnoha variacích poctivě od nejčasnějšího rána vaří několik desítek druhů sladkého krému. Více než o půl století je mladší, ale také moc šikovný 16-letý Jindra z Vizovic. Ten nabízí co by hit, když jsme v tom valašském městečku, zmrzlinu Trnkovou. Ale i on musí počítat s konkurencí. Tou je rovněž ve Vizovicích zmrzlina z kozího mléka. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
4: V Bavorsku u hranic s Českem včera havarovala česká paraglidistka. 20-letá Češka odstartovala ze Šumavské hory Ostrý na česko-bavorském pomezí. Během letu pak kvůli náhlé změně v termickém proudění ztratila vztlak a vrchlík kluzáku se zbortil do sebe. Žena se zřítila s padákovým kluzákem, uvízla na Stromě. Z výšky asi 25 metrů ji vyprostili hasiči s pomocí horské služby. Podle místních médií žena vyvázla bez zranění. Penzijní společnosti kritizují plán omezit poplatky za spoření. Vláda totiž navrhuje, že jejich výše bude zastropovaná na 0,5%. Kabinet chce takto zvýšit výnos klientů z investovaných peněz. Povinné snížení poplatku ale podle Asociace penzijních společností povede k tomu, že poskytovatelé spoření přijdou o peníze používané k pokrytí svých nákladů. Řada penzijních společností by se tak podle prezidenta asociace Radka Moce dostala do ztráty a to by ohrozilo celý systém penzijního spoření.
6: Ten poplatek, který ministerstvo financí stanovuje, je naším jediným příjmem. To znamená, ze zásady by měl pokrývat minimálně náklady penzijních společností a neměl by být pod jejich úrovní.
4: Do připomínkového řízení už poslala své podněty řada penzijních společností. O finálním návrhu by mohla vláda rozhodovat na přelomu měsíce. Spojené arabské emiráty omezí sociální sítě pro děti, zakážou jejich užívání dětem mladším 15 let, oznámila to tamní vláda. Podle agentury Reuters se tak Spojené arabské emiráty stanou první arabskou zemí, která k tomuto omezení sáhne. Takové zákazy zavedly už Austrálie nebo některé evropské země, které se tak snaží děti chránit před škodlivým obsahem sítí, před kyberšikanou i závislostí na digitálních platformách.
0: 8 hodin 3 minuty, sobotní Radio Impuls. Za chvilku zaspívá Marek Ztracený, bude se modlit za pátek a zahraje třeba taky kapela Slza, ale právě teď začínají činasky. Krásný den přejeme.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls. 3 minutky zbývají do 8:45. Počasí a teploty venku už nám dali jasně vědět, že léto je tady a s ním i spousta mýtů o tom, jestli je opalování zdravé, případně co je a není pro naši kůži dobré. Renata Kuková se zeptala odborníků, jak je to doopravdy.
1: Dermatolog Petr Aremberger od pacientů slyšel spoustu mýtů, které se kůže a opalování týkají.
2: Nejtypičtější je, já se dobře opaluji, proto nemusím používat fotoprotekci, to je opravdu chyba.
1: Jeden z mýtů je i o samotných ochranných krémech na opalování. Prý mohou způsobovat rakovinu. To dermatoložka Monika Arembergerová vyvrací.
3: To není pravda, protože ta bezpečnost těch sunscreenů, těch ochranných krémů je velmi dobře regulovaná a velmi hlídaná, co se týká bezpečí, ale i účinnosti.
1: Lékařka zároveň vysvětlí, jak je to s vitamínem D, protože další z mýtů je, že bychom se měli opalovat, abychom měli Dčka dostatek.
3: Částečně vitamin D vzniká i přes kůži, ale pokud ho máme málo, tak bychom ho měli dodávat jelu v kapičkách anebo v tabletkách, nikoli tedy před sluneční záření. Stačí se pohybovat 10 minut s odkrytýma rukama a obličejem a máme vlastně dostatek tohoto vitamínu.
1: A nezapomeňte, že mraky naši kůži nechrání. UV záření se odráží od vody i od písku. Hezkou dovolenou přeje Renata Kuková, Rádio Impuls.

0: Puls je s vámi na silnicích. Stále je uzavřená trasa Liberec-Děčín na silnici 13 v úseku Bílý kostel Jítrava. Hasiči zde likvidují následky tragické nehody, jezdí se odklonem přes Bílý kostel. Tady Impuls je 8:45, krásnou sobotu.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

Krásnou sobotu přeje Radio Impuls. Říjen je ještě daleko, ale na jednu z největších hudebních událostí roku se můžete těšit už teď. Jubilejní 10. český Mejdan s Impulsem vypukne 17. října, a to v pražské O2 aréně. Na jednom pódiu se potkají Miraj, Olympic, MiG-21, Lucie Vondráčková. Speciálním hostem bude Richard Krajčo. Vstupenky najdete a můžete koupit už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportál. Jestli chcete být u toho úplně zadarmo, poslouchejte celý příští týden odpolední vysílání Petra a Renaty. Lístky na český Mejdan s Impulsem totiž rozdávají přímo ve vysílání. Jak je získat, to už vám prozradí sami. Každý všední den vysílají od 3 do 6 na Impulsu.

Je přesně 8:30. Dobré ráno, dobré sobotní ráno přeji od mikrofonu Impulzu Jakub Voříšek. Za chvilku jsou tady jeleni, touha a pláč. A za chvilku je tady taky horké a dusné počasí, a to po celou sobotu. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy, zejména v Čechách, se vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 27.

0: Je 6 minut po půl deváté, posloucháte Radio Impuls, za chvilku a z toho mám velkou radost, zpívá Karel Zich a Lenku v Říši divů. V Holešově na Kroměřížsku slavnostně otevřou dálnici D49, a to v úseku mezi Martinicemi a Frištákem. V Brně se jede Velká cena Česká, závod mistrovství světa silničních motocyklů. V okolí jihomoravské metropole může docházet k dopravním komplikacím, podrobně to pro vás sledujeme v dopravě 007. Na letišti Letňany v Praze pokračuje hudební festival Metronom Prague. Dnešní program vyvrcholí vystoupením Nicka Cavea se skupinou The Bad Seeds. V Plzni slaví výročí 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V Ostravě Zábřehu pokračují třídenní slavnosti jihu. Vystoupí mimo jiné Lunetic, Arakain, Olympic, Martina Pártlová, Drupy a Rybičky 48. Jdeme na sport. Ve 2 hodiny odpoledne se hraje utkání Evropské ligy volejbalistů, utkání Česko-Španělsko. A samozřejmě pokračuje mistrovství světa ve fotbale ve skupině E v kanadském Torontě. Německo pobřeží slonoviny, to je zápas, který začíná v 10 večer. A ve skupině F v Houstonu, americkém Houstonu, v 7 hraje Nizozemsko proti Švédsku.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Zlatá česká klasika v podání Karla Zicha dohrává 4 minuty před 8:45. Na Impulzu za chvilku zaspívá třeba Pink a ještě do 9:00 Sarah Connor a Natural feat. Mark Terenzi. To bude písnička, která bude v této hodině poslední, ale do té doby ještě 4 a taky dopravní informace, tedy 007. Za okamžik se podíváme třeba mezi Liberec a Děčín.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Problémy očekávejte na severu Čech, a to na spojnici Liberce a Děčína. Kvůli tragické nehodě je pořád uzavřená silnice 13 nedaleko Chrastavy, a to v úseku Bílý kostel Jítrava. Policie odklání dopravu na objízdnou trasu přes Bílý kostel po silnici

0: Za minutu bude 9, posloucháte Radio Impuls. Dnes nás čeká horké a dusné počasí. Hlavně v Čechách pravděpodobnost výskytu přeháněk nebo i bouřek velmi silných. Nejvyšší teploty dnes budou vysoké, mezi 31 a 36 stupni, v 1000 metrech na horách nejčastěji 27 stupňů Celsia.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: V neděli je den otců, tak ho pojďme oslavit. Co jste se naučili od táty, co vám předal, co vám vždycky dovolil, ale maminka se to nesměla nikdy dozvědět. Jak se pozná dobrý otec a kolik máte dětí? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli na den otců.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Česko čeká tropický den. Německo a Švýcarsko zasáhly bouřky. Polský prezident sebral Zelenskému vyznamenání. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V Česku bude jako v prádelně. Teploty dnes a zítra překonají na většině území 31 stupňů. Na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech se můžou dostat až k supertropické 35. Vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu budeme podle meteorologů pociťovat dusno. Kromě úmorných veder varují meteorologové dnes i zítra odpoledne a večer před bouřkami. Meteorolog Miloš Dvořák doplňuje, že hlavně v Čechách mohou být i silné.
4: Doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm. Ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
3: Kvůli přívalovému dešti se můžou objevit lokální záplavy. Horko zase znamená vysokou zátěž pro lidský organismus. Je proto nutné dbát na pitný režim, v poledne a odpoledne omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Po vedrech zasáhly Německo a Švýcarsko prudké bouřky. Na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Ve Švýcarsku padající větev těžce zranila 16-letou dívku. Její stav je kritický. V německé spolkové zemi Porýní-Falc úřady v noci vydali varování před extrémními povodněmi. Hladina jedné z řek v regionu se během několika hodin zvýšila skoro o 2 metry. Poté ale zase rychle poklesla. Druhým dnem dnes pokračuje v pražských Letňanech festival Metronom Prague. Vrcholem dnešního programu bude vystoupení Nicka Cavea se skupinou The Bad Seed. V závěrečný den pak zítra ozdobí skladatel a frontman skupiny The Police Sting. Festivalové dění včera zahájilo vystoupení česko-americké zpěvačky a skladatelky Marie April s kapelou The Fools. Vzhledem k horkému počasí organizátoři zajistili rozprašovače vody, stinná místa, cisterny s pitnou vodou i přítomnost zdravotníků. Tři krušnohorské radnice se dohodly na vytvoření společné školy. Smlouvy uzavřely město Kraslice spolu s obcemi Šindelová a Přebus. Věří, že tak získají nejen víc peněz, ale i s nás osloví nové učitele.
5: Společná hlavička pro několik školních budov, to je postup, který zvolili tři krušnohorské radnice. Pro úspěšné fungování menších základek a mateřinek, to je podle nich nejlepší řešení. Společné budou mít nejen vedení, ale do budoucna třeba i kuchařky nebo školníka. Jinde v Krušných horách ale administrativní slučování, které radnicím už delší dobu doporučuje stát, odmítají. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: V Mnichově v noci vykolejil nákladní vlak. Dva vagóny se z mostu zřítily na ulici. Jeden člověk je vážně zraněný. Víc informací přineseme v příštích zprávách. Polský prezident Karol Navrocky odebral Zelenskému řád Bílé orlice. Ukrajinský prezident tak přichází o nejvyšší polské vyznamenání, informuje o tom agentura PAP a další polská média. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v současné válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Polští představitelé marně žádali Kyjev, aby rozhodnutí o využití názvu změnil. S ohledem na to, že ukrajinští nacionalističtí povstalci se podíleli na masakrech Poláků za druhé světové války. Polský prezident zdůraznil, že se ani po odebrání vyznamenání Zelenskému nic nemění na polské podpoře Ukrajiny v její obraně před ruskou invazí.
0: Tady Radio Impuls, 3 minuty po 9. V sobotu 20. června přejeme krásný letní den. Za chvíli se projdeme ulicemi Filadelfie společně s Brucem Springsteenem, ale hodinu začneme s Xindle X.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: je Radio Impuls a jeho sobotní dopolední vysílání. Za 4 minuty bude 9:45, to už nám bude zpívat Anaka, Údolí včel. A my se pojďme podívat na to, co se děje v Česku. Do Litoměřic míří oblíbený rodinný festival Bezva Fest. Akce nabízí nabitý program pro děti i dospělé. Návštěvníci se můžou těšit třeba na 100-metrovou dráhu. Zřícenina hradu Krakovec na Rakovnicku pořádá Den otevřených srdcí, nabídne divadelní představení, prohlídku nebo vědomostní kvízy. Na Jablonecku se koná hlavní závod recesistického Prasova běhu na Jablonecku. To je oblíbený letní závod na běžkách. Běžkaři odění v zimním oblečení poběží kolem přehrady v Jablonci nad Nisou. V tom dnešním počasí jim to moc nezávidím. Tradiční sklářské slavnosti v Novém Boru promění město v centrum sklářského umění, hudby a zábavy. Den s modrým majákem v Semilech představí práci i specializované vybavení a výstroj složek integrovaného záchranného systému. Na Svitavském stadionu začíná dvoudenní mistrovství republiky ve sportovních disciplínách mladých hasičů hra Plamen. V Napajedlích na Zlínsku budou první svatojanské slavnosti v historii města. Nová kulturní akce připomene lidové tradice spojené se svatojanskou nocí. Aeroklub Žamberk na Orlicko-Ústecku slaví 80 let od svého vzniku, a to leteckým dnem. Akce nabídne vystoupení od letecké akrobacie až po ukázky historických letounů.
1: Filmové premiéry.
2: Léta jsme tušili, že nejsme ve vesmíru sami. Nikdo však dosud nepřinesl pádný důkaz. To se ale změní. Steven Spielberg, jeden z nejslavnějších režisérů všech dob, se vrátil ke svému oblíbenému žánru. Do kin vstupuje drama Den odhalení. Lidstvo se má konečně dozvědět pravdu. O čem? No to zatím tuší jen pár jedinců. Ale existuje i všeho schopný tým lidí, jehož posláním je tomuhle úniku informací zabránit. Za každou cenu. If you do this, there's no one doing it.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
4: Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
9: Radio Impuls, doprava 007.
0: Přesně ve 9:45 jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda uzavřela dálnici D8 mezi exity 87 a 80 směrem od Drážďan do Ústí nad Labem. V tunelu Libouchec se srazila 2 osobní auta. A z důvodu vážné nehody zůstává uzavřená trasa Liberec-Děčín na silnici 13 v úseku Bílý kostel Jítrava. Buďte na sebe opatrní i v sobotu dopoledne a vězte, že jsme tu pro vás. Jsme Impuls, který je tady na čísle 605 222 007 a můžete také ukládat hlasové zprávy do naší aplikace. Budeme rádi, když budete vysílat s námi. Za chvíli třeba Lionel Richie, teď Anaka.

0: Tady Radio Impuls, krásné, pohodové, horké dopoledne přejeme. Ve hře Halo tady Impulzovi jsme rozdávali radost i v předcházejícím týdnu. Tedy třeba včera ve velkém stylu to takzvaně i vlastně doslova roztočil Honza. Na výherním kole si vytočil trojnásobek, domů si odnesl parádní třicítku.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Víte, že jo, ahoj.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, celý den. Honzíko, a víte, že máte 10 tisíc?
1: No vím.
2: Chcete to zvícenásobit?
1: Zkusíme to.
3: Už se to točí, už se to roztáčí.
2: Já jsem to roztočil, jo. Trojnásobek je tam.
1: No vidíte, to je paráda.
3: Jo.
2: Je tam, ale je to,
3: gratulujem.
2: Je to těsně vedle smolíku normálně.
3: Ale je tam trojnásobek.
2: Ale je tam trojnásobek.
0: Hra Halo tady Impulzovi pokračuje i příští týden, tak pokud ještě nejste registrovaní, všechno najdete na impuls.cz. A nebo pošlete prémiovou SMS-ku na číslo 906 1109, to je nejjednodušší. Držíme vám palce. Třeba právě v pondělí někdy mezi 5. a 9. budeme volat právě vám. Ale víte, jak to zpívá Palo Habera?

0: Za 2 minuty bude 9:30. Česko nejenom čeká, ale už má horký a dusný den. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy, s větší pravděpodobností v Čechách, se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou dnes mezi 31 a 36 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 27.
1: Filmové premiéry.
2: Léta jsme tušili, že nejsme ve vesmíru sami. Nikdo však dosud nepřinesl pádný důkaz. To se ale změní. Steven Spielberg, jeden z nejslavnějších režisérů všech dob, se vrátil ke svému oblíbenému žánru. Do kin vstupuje drama Den odhalení. Lidstvo se má konečně dozvědět pravdu. O čem? No to zatím tuší jen pár jedinců. Ale existuje i všeho schopný tým lidí, jehož posláním je tomuhle úniku informací zabránit. Za každou cenu. If you do this, there's no one doing it.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.

0: 6 minut po půl desáté, chci potěšit všechny milovníky české muziky, kteří poslouchají Impuls. Za chvilku je tady mistr Karel Gott, je jaká je. Ale nejprve jiný mistr, fotbalová legenda, dnes častý komentátor Kopané, který si opravdu nebere servítky, Láďa Vízek. Láďo, dobré ráno.
1: Děkuji za ten úvod. Dobrý ráno.
0: Rádo se stalo, dobrý den. Co máte dnes v plánu, prosím?
1: No, tak řeknu vám, že jsem se asi zbláznil, protože jedu na fotbal s nějakým výběrem do Kosiček, to je někde u mýho Hradce Královýho, takže, bo tam tať pocházím, takže jedu na takovou fotbalovou exhibici, se dá říct.
0: No, tak musím říct, že v dnešním počasí vám to opravdu nezávidím. Hádám, že nicméně fotbal neopustíte ani po té vaší hře, že pak přejdete k televizi, kde budete sledovat nějaké zápasy na mistrovství světa ve fotbale.
1: Určitě, určitě. Já se jdu opičit po našich do Kosiček, jestli zahraju to sami, co oni. A když budu hrát jako naši reprezentanti, tak bych možná mohl obstát. Takže v Kosičkách. No ne, budu koukat samozřejmě, až se vrátím. Já málo kdy vynechám nějaký zápas, ale když můžu, tak jdu až do zemdlení, tak na to koukám, jak se to má hrát.
0: No, dobře, tak zmínil jste naši reprezentaci. Ta má za sebou dva zápasy, zatím jeden bod. Jak to s nimi vidíte, pane Vízku?
1: Já jsem klidný, protože Krejčí s Koupkem říkali do televize, že žijeme ještě. Já si to tak nemyslím, protože hrát před 100 tisíci divákami na AC s tím stadionu, ještě v tomhletom podnebí, v té nadmořské výšce, tak si myslím, že to bude hrozně moc těžký a ještě musíme vyhrát. Takže jako samozřejmě doutná jiskérka tam je, ale když budu mluvit normálně, rozumně, tak si myslím, že kluky budeme mít za chvilku doma.
0: No, nezdá se vám, pane Vízku, že po tom posledním zápase je té kritiky až příliš moc? Přece jenom jsme neprohráli, tak jestli mediální svět a veřejnost nejsou příliš přísní?
1: Postup je opravdu science fiction, jak říkám. A ještě horší to bylo, jakým stylem jsme hráli. A že jsme dostali góla, tak to byl trest za pasivitu, si myslím. A to nám nejvíc vadilo, protože my jsme hráli vlastně prvních 10 minut v těch poločasech a pak jsme 40 minut nechali hrát soupeře a ještě jsme pak podlehli dojmu, že jsme byli nějaký dobrý v kontraatacích. Vůbec to nebyla pravda. Já myslím, že si to zhodnotili mimořádně špatně kluci v kabině a bohužel i trenér. Já si myslím, že ještě máme jeden zápas a pak teprve můžeme říct nějakou kritiku nebo ne. No ale doteďka to nějak nestálo tam.
0: Tak doufejme, že třetí zápas naší fotbalové reprezentace na mistrovství světa bude stát za to, ať máme všichni důvod k radosti. Pane Vízku, děkuji za odpovědi, mějte se hezky, na Impulzu naslyšenou.
1: Výborně, jim ty díky, nastle.
0: Naším hostem byl Ladislav Vízek.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě je uzavřená D8 směrem od Drážďan do Ústí nad Labem mezi výjezdy 87 a 80. V tunelu Libouchec do sebe narazili dva osobáky. Oproti tomu pozitivní zpráva přišla ze severních Čech, konkrétně z trasy Liberec-Děčín. Silnice číslo 13 je po nehodě u Bílého kostela poblíž Chrastavy už volně průjezdná. Po nehodě je omezený provoz na trase Pohořelice-Znojmo, je to silnice 53 u Suchohrdel u Miroslavy. 007 je tady díky vám, takže volejte na 605 222 007. Lenka Haluzová je tady, ahoj.
2: Ahoj.
1: Mám senzační nápad.
2: No pojď.
1: Jak v dnešním horkém dni trochu ochladit naše posluchače? Jak se dneska máš v té zimě?
2: Dobrý, byla jsem na procházce se tučňákem.
1: Tady nejenom na jižním polu, to já vím náhodou. Dobře, tak když nás budou poslouchat, aby měli takový pozitivnější ochlazující pocit, můžeš tak vysílat 4 hodiny. Takový drobný námět, kdybys náhodou
2: no,
1: o to vstála.
2: Asi příště.
1: Je ti vedro?
2: Je mi teda hrozný vedro, musím říct. No. Klimatizace nám tady nefunguje, jak jsme spolu zjistili.
1: To jsme zjistili před chvílí, no.
2: Že to jako nejde, ale tak otevřem okno, otevřem dveře a
1: ale
2: a
1: do vysílání to bude jenom ochlazovat. Příjemně, myslím, jako v tom pozitivním smyslu.
2: No tak samozřejmě, no. Hlavně dobrá muzika, viď?
1: Dobrá chladivá muzika z Impulsu. Máš vtip?
2: Mám vtip.
1: Jdeme na něj.
2: To si takhle jednou v noci jedu jednosměrkou v protisměru. Když v tom proti mě auto. Ono zatroubí. Já taky. Ono zapne dálková světla. Já taky. No a pak zaplo i modrý majáček a ten já už jsem neměla.
1: No!

0: to.
1: Rádio Impuls. Končujeme 9. hodinu, za chvíli 10 dopoledne. S vámi je Lenka Haluzová, přeju vám krásnou sobotu. Máme 20. června, květavá svátek. Neříkám to jenom tak, budeme se jí totiž věnovat i v našem pořadu Máme Česko rádi. Ale to až po 9. hodině. Teď se podíváme na počasí. Lubomír píše s Abrtam. V Krušných horách máme jasno a jenom 12,5 stupně. Krasová v Moravském Krasu ale 28. Tam zdravíme Ivonu a Františka. A Stelče se hlásí Zdeňka. Tam mají slunečno a 24 stupňů Celsia. Děkuji moc za vaše zprávy. Napište i vy, jak je u vás na 605 222 007. Podle meteorologů dneska bude jasno až polojasno, ale pozor, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách, koukala jsem teda hlavně v Praze, se vyskytnou přeháňky a to i bouřky a to i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36, v tisíci metrech na horách 27.
2: Cože? Kolik je? Go!
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulsem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: V Pardubicích v noci hořela skládka plastů. Na pití piva mají teploty zásadní vliv. Po nehodě v Británii je skoro 90 zraněných. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Obyvatelé Pardubic v noci dostali varovné SMSky. Ty je vyzývaly, aby nevětrali kvůli požáru skládky plastů. V průmyslovém areálu v Dělnické ulici bojovalo s požárem 6 jednotek hasičů. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se požár rychle šíří směrem k nedalekému lesnímu porostu. Do akce se zapojil také dron pro průzkum místa z výšky. Požár se podařilo dostat pod kontrolu kolem 6. ráno. Hasiči to napsali na sociálních sítích. Po včerejší srážce dvou vlaků na jihu Británie je 89 zraněných. Podle záchranářů utrpělo 11 lidí velmi vážná a 22 vážná zranění. Dalších 56 lidí je zraněných lehce, informuje o tom zpravodajský web BBC. Už včera úřady oznámily, že při nehodě u města Bedford zahynul jeden ze strojvedoucích. Jestli jsou mezi zraněnými Češi, zatím není jasné. Pití piva má svoji ideální teplotu, vypočítali ji datoví analytici, kteří zkoumají účetnictví tuzemských hospod a restaurací. Češi si s každým teplotním stupněm nahoru nalévají víc, po překonání ideální hodnoty ale chuť naopak slábne.
5: Do 28 stupňů spotřeba piva má tendenci růst, jakmile dosáhne teplota 28 stupňů, tak spotřeba piva klesá.
6: Říká Luboš Kastner z gastronomické sekce Hospodářské komory a dodává i srovnání metropole a venkova. Zatímco hospodským ve městech svědčí krásné počasí od neděle do čtvrtka, těm poblíž přírody hlavně od pátku do soboty. To jsou totiž zákazníci na výletech. Zpátky ale k pivu. Jako produkt dlouhodobě slábne, čehož si všímá Vladimír Sirotek z firmy Vývojáře pokladních systémů.
7: Pivo aktuálně padá, co se týče objemu o 5% bodů. Je to nějaký trend, který tady vidíme v podstatě od té covidové doby. Jediným vlastně výhercem piva, tak je kategorie nealkoholických nápojů.
6: Přestože spotřeba piva obecně klesá, průměrný Čech horočně stále vypije 130 litrů. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Plzeň koupí oblíbenou rozhlednu Chlum. Pod ní i na vrchu ve čtvrti Doubravka vlastní pozemky. Město a obvod chtějí stavbu zrekonstruovat, postavit chatu a proměnit okolní les v atraktivní místo k odpočinku.
8: Za 100 let starou památkově chráněnou rozhlednu nabídl vítěz elektronické aukce 4,5 milionu korun. Plzeň má ale předkupní právo a za tuto cenu ji odkoupí, přestože několikanásobně převyšuje cenu odhadní. Následovat bude rekonstrukce rozhledny a už příští rok by se měla začít stavět pikova chata se sálem a restou, která ji bude objímat. Promění se i přilehlý les, kde vzniknou další cesty pro horská kola. V blízkosti už roste sportovně rekreační místo Poset. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
4: V Mnichově v noci havarovaly dva nákladní vlaky. Při nehodě se zřítily z mostu dva vagóny na ulici. Jeden člověk je vážně zraněný a bojuje o život. Informují o tom místní média. Podle nich není jasné, jestli je zraněný člověk železničář nebo kolem jdoucí. Vagóny byly v době nehody prázdné. Německé dráhy Deutsche Bahn uvedly, že trať, kde se nehoda stala, se používá výhradně k nákladní dopravě. Regionální a dálkové spoje s cestujícími tak narušené nejsou.
1: Krásnou sobotu, já se dívám do kalendáře, svátek slaví opravdu květa, my si ji tedy bereme jako inspiraci pro dnešní vydání pořadu Máme Česko rádi, začínáme za chvilku, teď Kabáti a Malá dáma, hezký poslech.
3: Radio Impuls, radost ze života. Radio.

0: Začíná pořad Máme Česko rádi s naším turistou z povolání Mirkem Tausigem. Jsme se nechali inspirovat jménem Květa. Květy totiž právě dneska slaví svátek. Dobrý den, Mirku.
1: Hezký dobrý den. Takže, jméno Květa českého původu vzniklo jako zkrácená podoba jméno Květoslava nebo taky Květomíra. Vychází ze slova květ, tedy květina nebo rozkvetlost a význam je obyčejně jako kvetoucí, půvabná nebo oslavující květ. Je to tradiční slovanské jméno a hlavně ve 20. století v Česku velmi rozšířené.
0: Je pravda, že slavných žen s tímto jménem pár znám, tak pojďme připomenout nějaké osobnosti.
1: No tak známé nositelky Květa Fialová, herečka, že jo? Květa Legátová, spisovatelka. No a mimochodem podobně poetická česká jména ze stejného kořene jsou třeba Květoslava, Květuše, Květomila. Protože v češtině slovo květ se moc nepoužívalo jen pro rostlinu, ale taky pro výkvět společnosti, takový opravdový květinový VIP.
0: Jméno Květa se, i když třeba v maličko pozměněném tvaru, objevuje i v názvech pro různá místa naší vlasti.
1: To máte pravdu, pár jich u nás je. Například mezi Běchovicemi a Úvaly je obec Květnice. Tady je krásný hrad, zbytky staré tvrze v centru obce, park Proutnice, taková klidná zelená část kolem potoka, dobrý pro procházky nebo s dětmi. Pak je tady pumptrek na Ladech, oblíbené místo pro kola, koloběžky. Prostě zrovna taková jedna Květnice, která je pěkná i pro lidi.
0: No tak kam se vypravíme v dalším vstupu, Mirku?
1: Podíváme se na Květnici kousek od Bruntálu.
0: Tak jo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se vleče doprava na D1 na úrovni Bělotína a Hranic směrem z Ostravy na Přerov. Kolona má víc jak 3 kilometry. Další šňůru aut na D1 vidíme před exitem 34 směrem od Brna na Prahu. I tady se pracuje. Po nehodě je stále uzavřená D8 směrem od Drážďan do Ústí nad Labem mezi výjezdy 87 a 80. V tunelu Libouchec likvidují hasiči následky střetu dvou osobáků. Dávejte na sebe pozor, kdybyste se chtěli ozvat ze svojí trasy, varovat ostatní řidiče, tak to určitě udělejte, buď přes naši mobilní aplikaci, kam nahrajete hlasovou zprávu, anebo můžete volat linku dopravní centrály, tam má číslo 605 222 007. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Radio Impuls. Příjemnou, krásnou sobotu vám přeju. Za chvíli pustím třeba kapelu Miraj s písničkou Tenkrát. Teď pokročujeme v našem pravidelném sobotním pořadu Máme Česko rádi. Dneska se nechal Mirek Tausik z Klubu českých turistů inspirovat jménem Květa, protože právě dneska slaví svátek. Mirku, tak kde jsme?
1: Jsme mezi Třemešnou, městem Albrechtice a polskými hranicemi. Tady se nachází obora Víno a právě tady, uprostřed této obory, najdeme kopec Květnici. Kopeček sice s malým rozhledem, ale velmi, velmi půvabný.
0: Ano, je to docela zajímavé místo, hlavně tím, že šlo o dlouhá léta uzavřenou mysliveckou oboru, kde chovali se daňci a divoká prasata.
1: Máte naprostou pravdu. Co je na oboře Víno zajímavé, je to, že vznikla v 70. letech a měla 500 hektarů. Sloužila ke šlechtění a zlepšování genofondu divočáků, taky daňků. Byla dlouho veřejnosti prakticky nepřístupná kvůli chovnému režimu.
0: A proč se teď vlastně o té oboře v poslední době mluví?
1: Lesy České republiky rozhodly o zrušení obory, protože v oborách tady je vysoká koncentrace divočáků, no jak jinak, že jo? A krajina se tedy po 50 letech otevře znovu veřejnosti.
0: A co tam bude pro nás jako pro turisty zajímavé? Co tam uvidíme?
1: No je tady lesnato, klidno s atmosférou pohraničí, takže dobré na kola, houby, no a jak jinak pozorování zvěře. A určitě, když sem zajedete, musím zmínit zámek Slezské Rudoltice, to je opravdová nádhera.
0: Tak to bychom měli, v příštím vstupu zamíříme ku Brnu.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Sobotní Perfect Day na rádiu Impuls a za chvíli k tomu připojíme ještě štěstí od Marie Rotrové v Impulsově z krabičce. V pořadu máme Česko rádi, jsme s Mirkem Tausigem z klubu českých turistů dorazili do Květnice u Tišnova. Co tam je, Mirku?
1: Květnice je výrazný kopec a přírodní rezervace nad Tišnovem, jihomoravském kraji. Název dostala podle bohaté květeny, protože už od dávných dob tady bylo spousta různých vzácných rostlin. Oblast je zajímavá geologicky, jsou tady vápencové skály, krasové jevy, několik zajímavých jeskyní. No a nejznámější je právě květnická jeskyně, kde se našly i kosti pravěkých zvířat.
0: Aha, že to není jen takhle dojaký kopec.
1: To rozhodně ne, květnice je známá mezi geology z celé republiky i ze světa. Ve skalách se našly skameněviny staré stovky milionů let, některé horniny pomáhaly vědcům vysvětlit dávný vývoj Moravy. No a zajímavý je taky to, že se tady těžil vápenec, dodnes jsou v krajině vidět staré lomy, které mají takovou až filmovou atmosféru. Něco se tady točilo a teď nevím, nějaká pohádka.
0: To si úplně říkám, že by se květnice mohla objevovat i v nějakých příbězích nebo pověstech.
1: No to víte, že jo, místní kraj je bohatý na pověsti. Vyprávělo se o tajných chodbách vnitru kopce, o pokladech ukrytých v jeskyních. A protože je z vrcholu krásný výhled do kraje kolem Tišnova a Svratky, tak bývala květnice vždycky takovým místem letníků, trampů, fotografů. Dneska je to vůbec jedna z nejznámějších přírodních lokalit tady na Tišnovsku. No a za sebe je tady květnická propast. To je opravdu jedno z míst, které je neprozkoumáno, nevím proč, a nikdo neví, co tam je.
0: Tak tím končíme dnešní vydání pořadu Máme Česko rádi. Další zase za týden. Zatím se mějte moc hezky, Mirku. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: kampoze ve skrabičce. O štěstí můžeme mluvit i co se týče dopravy 007. Mám tam totiž jednu dobrou zprávu. Ta přišla z dálnice D8. Všechny podrobnosti za minutu a půl.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: A je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení zpomaluje doprava na D1 na úrovni Bělotína a Hranic směrem na Přerov i na Ostravu. Práce silničářů na D1 zdržují provoz také ve směru z Brna na Prahu. Zhruba 4-kilometrová kolona se sune u Sázavy před výjezdem číslo 34. Silný provoz čekejte na trase z Mikulova do Brna mezi Dolními Dunajovicemi a Pasohlávkami. A abychom to dopravní okénko uzavřeli pozitivně, tak pro vás mám i tu dobrou zprávu. Dálnice D8 směrem od Drážďan do Ústí nad Labem je po nehodě v tunelu Libouchec opět volně průjezdná. Tak šťastnou cestu všem a kdyby něco, ozvěte se přes mobilní aplikaci anebo volejte 605 222 007.

0: Chvíli 11 dopoledne, Lenka Haluzová vám přeje krásnou sobotu v Paskově, 31 stupňů a já mám pracovní víkend, píše Pavel. Pavle, jsme v tom spolu, já na vás myslím, pustím vám písničku. Izabela píše u nás v Budějovicích 27 stupňů, jasno, jdu se koupat do bazénu, to si myslím, že je výborný plán. A Míra hlásí ve Vojetině už 27 stupňů, ale teď docela prý trošku sprchlo. Dneska jasno až polojasno, během dne, ale přechodně oblačno až zataženo, odpoledne, hlavně v Čechách, přeháňky, bouřky a to i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
2: Ahoj léto, ahoj prázdniny.
1: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když ten patří snílku.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Teplotní rekordy zapsala včera desetina stanic. Nad Masarykovým okruhem v Brně létal dron. Opalování je upředené mýty. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Včerejší horko dalo teplotním rekordům na frak. Nová maxima zapsala asi desetina meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Převažovala mezi nimi místa na Moravě a hlavně v Jihomoravském kraji. Vůbec nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku s 36 stupni. Zrovna tam ale tato teplota na překonání rekordu pro 19. červen nestačila. Na své facebookové stránce to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. A pořádnou dávku vedra čekáme i dnes. Maximální teploty se dostanou mezi 31 a 36 stupňů. Hlavně v Čechách se mohou přidat i silné bouřky. Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně včera narušil dron. Pilota policisté dohledali a přestupek oznámí úřadu civilního letectví. Policisté o tom informovali na síti X. Velká cena České republiky dnes pokračuje kvalifikacemi. Doprava v okolí okruhu je oproti loňsku podle strážníků výrazně klidnější. Největší dopravní nápor čeká policie zítra, kdy bude hlavní den závodů. Zatěžkávací zkouškou tradičně bývá večerní odjezd fanoušků po skončení závodů. Kolem opalování se objevuje spousta různých dezinformací. Například není pravda, že solárium naši kůži před dovolenou na opalování připraví. Další mýtus přidá dermatolog Petr Arenberger.
4: Takový nejkratší a nejtypičtější je, já se dobře opaluji, proto nemusím používat fotoprotekci. To je opravdu chyba. Dokonce i velmi dobře pigmentovaní jedinci profitují z toho, že se chrání proti ultrafialovému záření.
3: UV záření poškozuje kožní buňky, zvyšuje riziko rakoviny kůže a urychluje její stárnutí. České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se obě v britském Nottinghamu natahují po finále. O účast v souboji o trofej se utkají spolu. Zatímco bývalá světová jednička Plíšková před 10 lety v Nottinghamu triumfovala a předloni tam byla ve finále, Bousková si vylepšila maximum na travnatém povrchu. Společně se utkají po čtvrté. Dosavadní vzájemná bilance vyznívá o něco lépe pro Plíškovou. A semifinále dnes čeká také Lindu Noskovou, která postoupila mezi 4 nejlepší v Berlíně. Ve třech utkáních na berlínské trávě zatím nestratila set.
1: S Impulzem na fotbal.
3: Ladislav Vízek má z našich výkonů na mistrovství světa oči pro pláč. Fotbalový internacionál si myslí, že po remíze s Jihoafrickou republikou je pro nás postup ze základní skupiny sci-fi. V našem ranním vysílání si při hodnocení svěřenců Miroslava Koupka nebral servítky.
5: Hrajeme špatně a dá se říct, že jsme mezi nejhoršíma. Jako ty trpaslíci, jako Curaçao a jako Tajlec, ty země, které moc ve fotbalu nejsou, aspoň na ně se dá koukat.
3: Na závěr skupiny nás čeká těžký soupeř z Mexika. Češi se proti němu postaví v noci na čtvrtek v Mexico City na legendárním aztéckém stadionu.
0: No tak uvidíme, jak to dopadne. O fotbale si ostatně budeme povídat ještě za nějakých 15 minut. Předtím ale pánská hudební jízda. Bude to Marek Ztracený, Michael Jackson a na úvod hodiny Michal Hrůza a jeho zakázané uvolnění. Fotbalová tematika.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
2: Radost.

0: Marka Ztraceného za chvíli vystřídá z kapela ABBA a nebo taky kapela Olympic s písničkou Dávno.
1: S impulzem na fotbal.
0: Přestože celý fotbalový tým sklidil za čtvrteční výkon proti Jižní Africe kritiku, britští fotbaloví experti i ostrovní média byla k reprezentaci o něco schovivavější.
2: Fotbaloví experti BBC označili penaltu za nastřelenou ruku Pavla Schulze za příliš přísnou. Bývalý trenér Tottenhamu Thomas Frank řekl, já osobně to pravidlo nesnáším, nešlo přece o zdviženou nebo nastavenou ruku. Branka změnila spád zápasu, Jihoafričani pak měli navrch, řekl známý kouč. Daily Telegraph poznamenal, že kontroverzní penalta potrestala ukolébané Čechy. Podle listu se druhé vystoupení české reprezentace stalo vážným kandidátem na nejnudnější zápas šampionátu. A to jen proto, že pouhé jedno vítězství ve skupině zaručuje postup. Guardian píše, že Češi nechali Jihoafričany po úvodní brance hrát, což prý nebyl tak špatný plán, vzhledem k tomu, jak málo toho dokázali na trávníku vytvořit. Vyrovnávací penalta přišla téměř z ničeho nic. Pavlu Schulzovi prý prostě jen nezbyl čas pohnout rukou tak, aby se neocitla v dráze střely. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino, today is yours. Feel good.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hromadná nehoda blokuje provoz na průtahu Libercem směrem z Turnova na Hrádek nad Nisou. Dopravu tam navíc komplikují stavební práce. Kvůli zúžení zpomaluje doprava na D1 před sjezdem na kilometru 308 u hranic směrem na Přerov i na Ostravu. A zhruba 4-kilometrovou kolonu čekejte na D1 směrem z Brna na Prahu mezi exity 41 a 34. Také tady dneska pracují silničáři. Šťastnou cestu všem, 605 222 007 připomínám linku naší dopravní centrály nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: za chvíli činasky a jejich selhání. Ovšem o selhání se ve hře Lotary Impulzovi vůbec nedá mluvit. Tam jsme naopak rozdávali velkou radost. O výhry nebyla nouze. V úterý byla u telefonu připravená posluchačka Simča, která bez zaváhání řekla správné heslo. Na výherním kole si vytočila krásných 20 tisíc. A pracovní týden zakončil ve velkém stylu Honza. Ten si na výherním kole vytočil dokonce trojnásobek, takže 30 tisíc je doma.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Víte, že jo. Ahoj.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, celý den. Honziko, a víte, že máte 10 tisíc?
1: No vím.
2: Chcete to zvícenásobit?
1: Zkusíme to.
0: Už se to točí, už se to roztáčí.
2: Já jsem to roztočil, jo. Trojnásobek je tam.
1: No vidíte, to je paráda.
0: Jo.
2: Je to těsně vedle Smolíku, normálně.
0: Ale je tam
2: trojnásobek.
0: No tak hurá, hra Lotary Impulzovi pokračuje i příští týden. Pokud ještě nejste zaregistrovaní, tak to udělejte třeba na našem webu impuls.cz nebo přes mobilní aplikaci. Držím palce.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: Impulzu, za chvíli klasika pro radost, bude to písnička Zdá se od Hany Zagorové.
1: Auto Impulzy.
0: Studenti ČVUT zhruba před měsícem představili svou novou formuli. Jedná se už o 30. monopost, který vznikl za pouhé dva semestry v rámci mezinárodní studentské soutěže. Ve vysílání jsme si formuly představili, ale dnes se v Autoimpulzech podíváme do zákulisí té soutěže.
2: Původní nápad na studentskou soutěž vznikl v 80. letech, kdy chtěli tvůrci formulí dostat do oboru víc studentů. Postupem času se dostala na celý náš kontinent. Odnože jsou i v Japonsku, Austrálii nebo Spojených státech. Vývojář Marko Matoničkin vysvětluje, že zapojení studentů do soutěže je dobrovolné, může ale přinést cenné zkušenosti.
3: Student přijde na vysokou školu, má normálně teorii, nějaké praktické předměty, laboratoře, ale nemá příležitosti sáhnout na věci v průmyslu přímo v praxi. A to je něco, co tento projekt přímo zavádí, je to projekt od A do Z, takže od nějakého návrhu, stavění, spravování po finanční stránce, dodržování deadlineu a poté zároveň to závodění na konci. Takže je to nějaký, řekněme, takový úvod studenta do průmyslového světa už během studia. To je časově více náročné než full-time job. Jsou na tom desítky tisíce hodin strávené.
2: Jeden z vývojářů elektrických systémů studentské formule Stanislav Tomášek vysvětluje, že se soutěž stále vyvíjí.
4: V roce 2010 vznikl nápad, že by ty formule mohla se udělat odnož elektrických, což teda hlavně teda vedly německé automobilky, už ty si to vzali za své. A v roce 2016-2017 už přišel i koncept samořídících formulí.
5: Jestli se tedy každý rok vyvíjejí nové a nové, tak v čem přicházejí ty další inovace?
4: Největší samozřejmě tahoun je hmotnost těch vozidel. Vy vlastně, když zmenšíte hmotnost, tak samozřejmě, když si udržíte ten výkon, tak ta formule je svižnější, rychlejší. A druhý aspekt je vlastně jízdní dynamika toho auta. Takže jak dokážete přenášet kroutící moment mezi koly v závislosti na vstupu od pilota, natočení volantu.
2: Stanislav Tomášek se podílel na vývoji formule v roce 2014. O dva roky později právě s ní tým dvakrát vyhrál první místo na podnicích v USA. Hodně štěstí nadšeným studentům přeje Tomáš Kabát.
6: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV MyStation. Dopřejte si skvělou brazilskou kávu Viva na čerpacích stanicích OMV. Zastavte se na cestách a potěšte sebe i svou posádku. Dvě kávy za 109 korun exkluzivně s aplikací MyStation. Více na www.omv.cz.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Klasika pro radost na Impulsu zase za hodinu. No, zdá se, že na D1 se trošku zdržíte, ono to tam totiž před exitem 311 jede krokem. Podrobnosti přivezu za 2 minutky v dopravě 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na D1 směrem od Ostravy na Přerov před exitem 311 u hranic. Pracuje se tady. Naopak kolona na D1 před výjezdem 34 směrem z Brna na Prahu, tak ta se konečně rozjíždí. A kvůli nehodě zůstává zavřený průtah Libercem na silnici 35 směrem od Turnova na Chrastavu. Srazila se tady 4 osobní auta. Kolona před odklonem měří zhruba kilometr. Kdybyste měli něco dalšího, tak nám to o tom dejte vědět. 605 222 007, to je linka dopravní centrály, anebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: Bruno Mars nám tohle svojí svatební písničkou uzavřel sobotní dopoledne. Ostatně proč taky ne, svatební sezóna je v plném proudu. Za chvíli tedy poledne, vy posloucháte Radio Impuls, s vámi stále Lenka Hluzová. Dívám se na náš WhatsApp. Kristýna tam píše z Olomouce. Máme už 26 stupňů, je velké horko a jasno. Lumír, ten se hlásí od hranic na Moravě, tam je už 31,5 stupně, jasno a mírně pofukuje. Děkuji moc za všechny vaše zprávy, pište jich dál na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Dneska jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností to bude tedy v Čechách a budou to přeháníky nebo bouřky a to i silné, tak bacha na to. Nejvyšší teploty dneska 31 až 36, chladněji akorát v tisíci metrech na horách, tam 27 stupňů Celsia.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Partnerem hry je Betáno. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Německo a Švýcarsko zasáhly bouřky. Letiště v Hradci Králové patří handicapovaným. Slovensko má přebytek ovoce. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Po vedrech udeřily na Německo a Švýcarsko prudké bouřky. Na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Na severu země utrpělo kvůli bouři zranění 13 návštěvníků hudebního festivalu a ve Švýcarsku padající větev těžce zranila 16-letou dívku. V německé spolkové zemi Porýní-Falc úřady v noci vydali varování před extrémními povodněmi. Hladina jedné z řek v regionu se během několika hodin zvýšila téměř o 2 metry, poté ale zase rychle poklesla. Německá meteorologická služba varovala před dalšími bouřkami, které zemi zasáhnou. Zároveň je prý nutné počítat s dalším vedrem, kdy se teploty mohou dostat až na 38 stupňů. Bouřky dnes mají dorazit i do Česka, objeví se hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty budou napříč republikou mezi 31 a 36 stupni. Chudoba se dědí, upozorňuje na to projekt Neviditelní. V Česku je podle analytika Centra ekonomických a tržních analýz Michaela Fanty zhruba 300 000 dětí, které jsou ohrožené chudobou. Podle něj je tohle číslo třetí nejnižší v Evropské unii. Fanta Impulzu řekl, že největší rozdíl pozoruje mezi dětmi, které vyrůstají u rodičů s vysokoškolským vzděláním a u těch s nízkým vzděláním bez maturity.
8: V rodinách, kde jsou rodiče bez maturity s relativně nižším úrovním vzdělání, tak tam je vlastně těch dětí, které jsou uroženy tou příjmovou chudobou, je až 70%. Dežko na té druhé straně toho spektra u těch vysokoškolsky vzdělaných rodin je to pouze zhruba 5%, takže ta propast je tam obrovská a v tom jsme zase naopak třetí nejvyšší v Evropské unii.
7: Fanta dodává, že děti vyrůstající v domácnostech ohrožených chudobou mají horší přístup k vyššímu vzdělání a uplatnění na trhu práce. Téměř 6 000 dětí dovrší plnoletost s nižším vzděláním, které nastalo jako přímý důsledek prostředí, ve kterém vyrůstali. Letiště v Hradci Králové dnes hostí letecký den pro handicapované. Charitativní akce má už svůj 17. ročník. Do oblak by se díky ní mohlo podívat celkem kolem 600 vozíčkářů a jinak postižených lidí. Vyhlídkový let zažijí děti z dětských domovů z celé republiky. Lety pro handicapované i program na letišti pro veřejnost jsou zdarma. Vedle létání akce nabízí aktivity pro děti, ukázky leteckých modelářů, letecké simulátory nebo třeba ukázky práce policie a hasičů a letecké techniky. Na Slovensku je letos přebytek ovoce. To se příznivě projevilo na jeho cenách. Ovocnáři u našich sousedů hlásí jednu z nejsilnějších úrod za poslední roky.
9: Pestovatelia napriek suchu hovoria o priaznivom vývoji sezóny. Vyzerá veľmi slubne, hoci hlavná časť zberu ich ešte len čaká. Iba veľmi málo ovocinárov hlási slabšiu úrodu. Ide skôr o výnimky. Väčšina je na tom dobre a tam, kde majú závlahy, je situácia vynikajúca. V mnohých sadoch už rozbehli samozber a ponúkajú nižšie ceny ovocia ako v maloobchode. Stromy sú doslova obsýpané plodmi, pre ich vysoký počet sú menšie, než pestovatelia očakávali. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
7: Masivní evakuaci si vyžádal požár hotelového rezortu v Dominikánské republice. Luxusní komplex muselo opustit skoro 1700 turistů. Oheň zařízení skoro kompletně zničil, píše to agentura AP. Podle místních médií při požáru zemřel italský turista a několik dalších zahraničních návštěvníků muselo vyhledat lékařskou pomoc. Hotelový komplex Viva Windham Dominicus Beach je oblíbený mezi zahraničními turisty, včetně Čechů. Podle agentury ČTK nemá české ministerstvo zahraničí informace o tom, že by událost postihla Čechy. Příčina požáru se vyšetřuje. Podle úřadů se oheň rychle šířil kvůli větru a také proto, že část střechy rezortu byla z palmových listů.
0: To by byly zprávy a teď už hurá na muziku. Mám pro vás jednu dámu, Tereza Mašková, si spolu s námi zatančí svůj hořkosladký valčík. Pak tu bude Robbie Williams a na úvod hodiny Žlutý pes a Sametová.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Za chvíli mám pro vás na Impulzu připravenou další dámu, bude to Madonna, ale teď krátce na silnice. Kvůli nehodě se ucpává trasa Turnov Hrádek nad Nisou na silnici 35 v Liberci a kolona tam má něco přes kilometr.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Hlas. Krásnou sobotu vám přeju, hezké odpoledne. Říjen je poměrně daleko, dalo by se říct, ale na jednu z největších hudebních událostí roku se můžete těšit už teď. Jubilejní 10. český Mejdan s impulzem vypukne 17. října v pražské O2 aréně a na jednom pódiu se potkají Mirai, Olympic, MIG 21, Lucie Vondráčková a speciální host Richard Krajčo. Vstupenky najdete v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Ale jestli tam chcete jít úplně zadarmo, tak poslouchejte celý příští týden odpolední vysílání Petra a Renáty, to znamená odpoledne. Lístky na český Mejdan s impulzem totiž rozdávají přímo ve vysílání. No a jak je získat, tak to už vám prozradí sami každý všední den od 3 do 6 na Rádio Impuls.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

Adam.

0: Připravuju Impulzovic krabičku, Iveta Bartošová, Karel Černoch a krásná filmová melodie, písnička V tom. No a co všechno se dělo tento týden na Impulzu, co vám možná mezi písničkami uteklo na vaše otázky, i tentokrát odpoví náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Přeji vám, přátelé, pohodovou sobotu. Další várka vašich zpráv je připravena, tak se na ně pojďme společně podívat. Píše Lenka. V pátek ráno jsem myslela, že mi někdo přeladil rádio. Opravdu vysílal Honza Deněk s Leošem Marešem? Ano, Lenko, slyšela jste správně. To je překvápko, co? Ale musíte uznat, že to byla jízda.
3: Mám to dát?
4: Kdo? No, já předpokládám, kámo, že to dáš.
3: Proto jsi tady.
4: Proč si myslíš, že to pouštím?
5: Aha. Mámo, srát, ty se směješ, když jsi veselá. Když mě hladíš po vlasech, to teď nikdo nedělá.
6: Obrovské díky patří. To, že došlo k propojení dvou rádových rodin, patří Patrikovi. Vzpomínáme na něj. Samozřejmě.
3: Já si toho strašně vážím. Jako nikdy na to nezapomenu.
2: Ptá se také Karel. Kdo všechno tedy letos bude na českém mejdanu s Impulzem? Nějak mi to asi uteklo. Karle, tak ještě jednou a pěkně pomalu. Richard Krajčo, Miraj, Činasky, Olympik, MiG-21, Lucie Vondráčková. A to 17. října, O2 Arena. No a snad tam budete i vy. A Barča mi píše, můžete mě konečně vybrat do hry Halo tady Impulzovi? Hlasím se pořád dokola a furt nic. No, Barčo, kdyby to fungovalo takhle jednoduše, udělali bychom z Česka nejbohatší národ na světě. Ale budu vám držet palce, aby příště zazvonil telefon právě u vás. Užijte si krásný zbytek soboty a zítra se těší na vás Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Na Impulzu za chvíli je kapela Roxette, nebo taky Lucie Bílá, která nás pozve na dobrý kafe. Předtím vás ale ještě vezmu na silnice. Komplikace stále na průtahu Libercem. Všechny podrobnosti už za minutku.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou, českou muzikou. Radio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tvoříte je i vy spolu s námi, a to když se ozvete do naší dopravy, buď přes mobilní aplikaci, anebo takže zavoláte na 605 222 007. Kvůli nehodě se vleče doprava na průtahu Libercem na silnici 35 směrem od Turnova na Hrádek nad Nisou. Kolona tam má asi kilometr, nehoda se objíždí po přilehlé trase. Z důvodu omezení pak vázne doprava na D1 za Lipníkem nad Bečvou směrem od Přerova na Ostravu. Přeju vám všem šťastnou cestu. Sem pozem.

0: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

0: Rádio Impuls, to byl Ricky Martin, za chvíli 13 hodin s vámi Lenka Haluzová. Dívám na náš WhatsApp, Míša píše, u nás je hrozné horko, máme v Plzni už 35 stupňů. Iveta píše, tak pod Boubínem je 25 a obrovská bouřka. Leo, ten píše, ze Šternberka máme krásně jasno a 28 stupňů. Děkuju za vaše zprávy, napište i vy na 605 222 007. Zítra bude jasno až polojasno. Ráno, zejména v Čechách, i mlhy. Během dne potom předpokládáme místy oblačno až zataženo s přeháňkami, bouřkami, a to i silnými. Meteorologové varují, že ty bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, nárazy větru kolem 75 km v hodině a budou tam i kroupy. Největší teploty zítra 29 až 34 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Jarní sucho sníží výnosy o desítky procent. Policie na Maltě vyšetřuje nehodu české paraglidistky. V Sulejovicích otevřelo unikátní muzeum. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Jarní sucho výrazně dopadá na úrodu. Zemědělcům poblíž Slaného na Kladensku sníží výnosy až o desítky procent proti standardu. Víc nejspíš dopadne na jarní plodiny. Jaro bylo podle lidí pracujících v zemědělství nejsuší za posledních zhruba 60 let. Agronom Vítězslav Křeček agentuře ČTK řekl, že obdobnou situaci zemědělci na Kladensku nepamatují. Lokality se podle Křečka snaží se suchem vyrovnat dlouhodobě, a to jak s pomocí technologií, tak zpracováním půdy se tím i výběrem odrůd a plodin. Další možností jsou moderní metody šlechtění, které plodinám zajišťuje větší odolnost vůči suchu proti standardním polním plodinám. Na tento krok ale musí navazovat i odbyt a možnost zpracování. Penzijní společnosti kritizují plán omezit poplatky za spoření. Vláda totiž navrhuje, že jejich výše bude zastropovaná na 0,5%. Kabinet chce takto zvýšit výnos klientů z investovaných peněz. Povinné snížení poplatku ale podle Asociace penzijních společností povede k tomu, že poskytovatelé spoření přijdou o peníze používané k pokrytí svých nákladů. Řada penzijních společností by se tak podle prezidenta Asociace Radka Moce dostala do ztráty, a to by ohrozilo celý systém penzijního spoření.
3: Ten poplatek, který ministerstvo financí stanovuje, je naším jediným příjmem. To znamená, ze zásady by měl pokrývat minimálně náklady penzijních společností a neměl by být pod jejich úrovní.
2: Do připomínkového řízení už poslala své podněty řada penzijních společností. O finálním návrhu by mohla vláda rozhodovat na přelomu měsíce. Na západě Malty se zranila česká paraglidistka. 21-letou ženu převezli do místní nemocnice s těžkými zraněními, informuje o tom server The Times of Malta. Sportovkyně spadla u útesů. Policie nehodu vyšetřuje. V Sulejovicích na Litoměřicku mají republikový unikát. Radnice tu otevřela první muzeum cihel u nás. Starosta Sulejovic Jan Masopust Rádiu Impuls vysvětlil, že cihly do obce prostě patří.
4: Jednak tenhle ten náš region, vůbec Litoměřicko, bylo hodně bohaté právě na výrobu cihel díky pěkné hlíně, která byla ve Spraší. A druhý důvod bylo to, že Sulovická cihelna v letošním roce slaví 180 let od svého založení.
2: Většinu exponátů dodali lidé ze Sulejovic a okolí. Cihly ale přinášejí i běžní návštěvníci muzea. Rozhovor se starostou Sulejovic na Litoměřicku Janem Masopustem si poslechněte za 35 minut. Právě pan Masopust je naším sobotním mužem na radnici.
0: To by byly zprávy, ale ještě než se vydáme na Litoměřicko, tak zamíříme do Švédska, prosím vás. Máme tam totiž našeho reportéra a ten tam sledoval slunovrat. Spojíme se za nějakých 10, možná 15 minut. Teď kapela Týma, ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne s Impulzem. Vanastovky za chvíli vystřídá třeba Sagvantofy s písničkou Dávej ber. Ale teď se podíváme do Švédska. O tomto víkendu tam probíhají oslavy letního slunovratu. Účastní se jich i náš reportér Tomáš Kabát. Tome, ahoj, tak co všechno už jsi tam zažil?
1: Pěkné odpoledne, tak ty oslavy slunovratu se tady ve Švédsku konají vždycky v pátek, který je nejbližší k tomu takzvanému nejdelšímu dni. Tento rok to tedy připadalo právě na včerejšek, byl to takový neoficiální státní svátek, protože spousta lidí bylo v ulicích, mnoho podniků bylo zavřených a velkou událostí oslav je tady, alespoň tady na jihu Švédska, takzvaný husí závod. Já už jsem o tom mluvil ve vysílání včera. Představte si dlouhé lyže, na kterých stojí 6 lidí a všichni mají svázané nohy. Musí synchronizovat svou chůzi tak, aby se na těch lyžích společně dostali ze startu do cíle na délce 757 metrů. Co nejrychleji. Závod je na čas, skupinky často mývají také nápadité kostýmy a tohoto závodu jsem se včera účastnil a musím říct, že to byla docela náročná disciplína. 757 metrů jsme ušli asi za 13 minut. No a potom jsme dekorovali májku, tedy ta má tady specifický tvar, je to kříž se dvěma kruhy, no a tento tvar jsme pokrývali zelenými větvemi a taky květinami. Ostatně květiny, tak ty si vkládali třeba do vlasů i dívky a spousta účastníků, účastnic měla také na hlavě hezké květinové věnce. No a ten včerejší večerní program pak uzavřela velká hostina, které jsem se účastnil v jedné rodině, která tuto tradici pravidelně drží od roku 1930. Takže všechno bylo opravdu popsané. Podle pravidel jídlu dominovaly ryby, konkrétně sledě. Tyto ryby byly naložené za syrová a to v různých variantách, buď jenom nasolené nebo v koprovém nálevu, anebo s cibulí. A k tomu bramborový salát. No a během večera se také zpívalo a pilo. To byla vlastně kombinace takového jako zpívání, zpěvu a přípitku. Vždycky se zaspívala píseň ve švédštině a na závěr té písně si všichni dali panáka. Mimochodem, já jsem teďka v přístavu s takovou mezinárodní skupinou a tady pokračujeme v pití. Máme tady Švéda, Britku, Američana a Čecha. Hello, say hello.
2: Hello.
1: A teď tady vyzkoušíme teda tu tradici, jsou... Ano, takže přípitek zazněl právě teď živě přímo v našem vysílání autenticky.
0: Paráda, takhle zníš nadšeně, je to tam doopravdy tak hezké, působí to na tebe jako tak příjemně?
1: No, každá mince má dvě strany. Na vlastní kůži já jsem pocítil, jak velký dopad má to denní světlo na energii člověka, alespoň na mě to tak fungovalo. Ještě v 8 hodin večer bylo slunce nad obzorem, bylo potřeba mít sluneční brýle, třeba mezi 10. a 11. večer bylo pořád šero a mě vůbec nedocházelo, že už je tak pozdě. Vůbec jsem měl pocit, jakože už je ta pokročilá hodina. Ovšem, nějak jsem říkal, něco na něco, za něco. Teď je tady sice velmi slunečno, ale naopak za půl roku tady toho slunce si příliš neužijí. Třeba v zimě tady vychází slunce kolem 9. dopoledne a zapadá už ve 3 odpoledne. Takže abych to na závěr shrnul, právě to je ten hlavní důvod k oslavě, že tady teďka světlo, to denní světlo, kterého si tady tak moc váží.
0: Tolik náš reportér Tomáš Kabát, měj se moc hezky, pozdravuj Švédsko, ahoj.
1: Pozdravujeme Švédsko, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Krásné odpoledne, za chvíli pro vás Marek Ztracený na Impulzu bude zpívat písničku Originál. Pomalečku, tak jako nenápadně, ale už se to hodně blíží. Prázdniny klepou na dveře. Máme nápad, kam letos vyrazit. Na Impulzu vás během léta vezmeme na české prázdniny. Budeme objevovat zajímavá místa, ochutnávat místní speciality, nahlížet tam, kam se běžně nepodíváte a připomínat si, čím jsou jednotlivé kraje výjimečné a jedinečné. Protože za krásnými zážitky nemusíte cestovat přes půl světa. Tak vysílejte s námi a zažijte české prázdniny na rádiu Impuls.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Boys na Impulzu. Za chvíli Karel Gott, Marcela Holanová a jejich Čau lásko v Impulzovic krabičce.
1: Muž na radnici.
0: V Sulejovicích na Litoměřicku sice žije jenom 700 obyvatel, ale jeden republikový primát tu mají. Už týden otevřené Muzeum cihel je skutečně první v Česku. Voláme proto starostu Sulejovic, Jana Mosopusta. Dobrý den, pane starosto.
2: Dobrý den.
0: Dá se říct, že to Muzeum cihel je obecní?
2: Tak je to muzeum, které je obecní, nicméně združujeme víceméně soukromých sběratelů vlastně jejich úvozky, když to řeknu takhle.
0: A proč zrovna Sulejovice a cihly?
2: Tak jednak tenhle ten náš region, vůbec Litoměřicko, bylo hodně bohaté právě na výrobu cihel díky pěkné hlíně, která byla ve Spraší. A druhý důvod bylo to, že Sulovická cihelna v letošním roce slaví 180 let od svého založení.
0: Prý exponáty, tedy ty cihly, přinášely i obyvatele obce.
2: Dá se říct, valná většina exponátů, které zde vystavujeme, tak patří našim kamarádům, kteří jsou tady vedle z vesnice, a postupem času, tak jak jsme zmínili během příprav toho muzea a lidé se dozvídali, co vlastně připravujeme, co se tady chystá, tak nás místní občané začali zásobovat cihlami a různými výrobky, které s cihlářstvím vůbec mají co společného.
0: Takže nějakou tu cihličku vedle dobrovolného vstupného mohou přinést i návštěvníci?
2: Jsme samozřejmě rádi jednak, že tohle to vůbec nám zastupitelé naší obce schválili a že jsme se do toho vrhli s takovou vervou a můžeme, teď vlastně máme týden po otevření a už první hosté přišli s tím, že nesou cihlu. Takže dokud si vám lítá do úřadu oknem, tak je to úplně perfektní dárek.
0: A co vám vedle muzea cihel dělá jako starostovi v Sulejovicích radost? Z čeho máte dobrý pocit?
2: Tak je to samozřejmě široké kulturní využití v obci, které nějakým způsobem funguje a kde vlastně máme za cíl tu komunitu staří, mladí a po případě přespolní nějakým způsobem dávat dohromady a udržovat ty vesnické vztahy.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta Sulejovic na Litoměřicku Jan Mosopust. Pane starosto, přeju vám hodně zdaru, mějte se moc pěkně, naslyšenou.
2: Děkuju taky, mějte se hezky, naschledanou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: můžeme říct i tady té písničce z Impulzovic krabičky. Další pro vás budeme mít zase za hodinku, za chvíli k víni, anebo taky doprava 007. Kvůli zúžení zpomaluje doprava na D1 víc za minutku.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení zpomaluje provoz na dálnici z Přerova do Ostravy v úseku mezi 301. a 306. kilometrem D1. Zdržíte se ale jenom pár minut. Přibližně 2-kilometrovou kolonu čekejte v Liberci na trase z Turnova do Hrádku nad Nisou. Důvodem je nehoda na silnici 35 na průtahu Libercem. Číslo jsem k nám 605 222 007. Kdykoliv se můžete ozvat, stejně tak můžete využít naši mobilní aplikaci. Má 4 Ačka jako Rádio Impuls a má žlutou barvu, snadno ji najdete. Já vám přeju šťastnou cestu, budu se těšit zase zítra. Po 14. hodině s vámi pojede Zdeněk Sekanina.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Impuls. Vysíláte s námi Kleneč pod Řípem. Hlásí 40 stupňů na sluníčku, napsala Bára. Moc díky. Horní Vltavice, tam je 28, napsal nám Vašek. Třeba v Hranicích tam máme Janu, naměřila 35 stupňů. A výběrem ještě tady Hýskov u Berouna, tvoří se bouřkový mrak a je 33 stupňů. Pod zprávou není nikdo podepsán, ale i tak za ní díky. Tak pište i vy ostatní, jaké máte počasí. Jinak zítra jasno až polojasno, ale během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to místy i silnými. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů Celsia.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: V neděli je den otců, tak ho pojďme oslavit. Co jste se naučili od táty, co vám předal, co vám vždycky dovolil, ale maminka se to nesměla nikdy dozvědět. Jak se pozná dobrý otec? A kolik máte dětí? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli na den otců.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Meteorologové varují většinu Čech před velmi silnými bouřkami. Zmrzlináři svimnou ruce. Ve Švýcarsku se dál jedná o americko-íránské memorandu. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Bouřky můžou být silnější, než se čekalo. Meteorologové zpřísnili aktuálně platnou výstrahu. Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu upřesňuje, že velmi silné bouřky hrozí v téměř celých Čechách.
4: V odpoledních a večerních hodinách se budou místy vytvářet bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, ojediněla i více, nárazy větru kolem 80 km za hodinu a kroupami.
3: Dnešní výstraha platí do půlnoci. Silné bouřky se můžou vrátit znovu zítra odpoledne. Kromě toho meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Jakmile vyskočí teploty nad 30, otevírá se zmrzlinářům Zlatý důl. Na Zlínsku sázejí na pestrost, mají tam třeba speciální zmrzlinový salon.
5: A v tom salonu zkušeného 70-tníka pana Milana, který v přemnoha variacích poctivě od nejčasnějšího rána vaří několik desítek druhů sladkého krému. Více než o půl století je mladší, ale také moc šikovný, 16-letý Jindra z Vizovic, ten nabízí co by hit, když jsme v tom valašském městečku, zmrzlinu Trnkovou, ale i on musí počítat s konkurencí. Tou je rovněž ve Vizovicích zmrzlina z kozího mléka. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
3: Druhým dnem dnes pokračuje v pražských Letňanech festival Metronom Prague. Vrcholem dnešního programu bude vystoupení Nika Cavea se skupinou The Bad Seed. Závěrečný den pak zítra ozdobí skladatel a frontman skupiny The Police Sting. Vzhledem k horkému počasí organizátoři zajistili rozprašovače vody, stinná místa, cisterny s pitnou vodou i přítomnost zdravotníků. U chorvatského ostrova Hvar viděli velkého žraloka. Podle expertů by se mohlo jednat o žraloka Mako, který vyniká vysokou rychlostí a může být člověku nebezpečný. Píše to server Novinky.cz. Predátora zachytila skupina rybářů na video, které následně zveřejnila na svém facebookovém účtu jedna z místních restaurací. Podle místních médií jde o žraloka, který napadl a roztrhal mečouna. Ve Švýcarsku pokračují jednání o dohodě Spojených států s Íránem. Diplomaté z různých zemí jednají o naplnění memoranda o porozumění. Dnes to podle agentury Reuters prohlásilo švýcarské ministerstvo zahraničí s tím, že v zájmu diskrétnosti a důvěryhodnosti nebude sdělovat žádné další informace o rozhovorech a účastnících. Memorandum ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump se svým íránským protějškem. Dokument otevírá cestu ke konečné mírové dohodě.
1: S Impulzem na fotbal.
3: České fotbalové fanoušky by mohlo Mexiko zklamat. Vláda mexické metropole totiž oznámila, že zvažuje omezení prodeje alkoholu na veřejných prostranstvích. Krok zvažuje poté, co se v centru města shromáždilo přes 700 tisíc lidí, aby oslavili postup fotbalové reprezentace do vyřazovací části mistrovství světa. Mexiko se střetne s českým národním týmem v noci ze středy na čtvrtek. Duel proběhne na slavném Aztéckém stadionu.
0: Zítra nás čeká den otců, tak ho pojďme oslavit. Napište mi, co jste se naučili od svého táty, co vám předal a co vám vždycky dovolil, ale maminka zakázala. Těším se na vaše příspěvky za 10 minut. Hezký den, Zdeněk Sekanina.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: S vámi je Radio Impuls, krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Ve víkendu malých radostí se vzhledem k zítřejšímu Dni otců ptáme, co jste se naučili od svého táty, co vám předal, jak na něj vzpomínáte, no a třeba ho klidně můžete pozdravit do éteru našeho rádia. Stačí psát na 605 222 007, tedy na WhatsApp, anebo nahrávat vzkazy do žluté mobilní aplikace našeho rádia. Napsala Helča, no tak jak všichni říkali, tobě ten táta nadýchal tím, kým si teď. My byli pupeční šňůry, to říkávala mamka. Táta byl můj vzor, on mě naučil řídit auto, on mě naučil dělat správné rozhodování, které se mi hodí v mé práci. Naučil mě být fakt dobrým člověkem. Velká gratulace, Helčo. Jarka píše, moje babička říkávala, maminku miluje každé dítě od narození, protože ho nosila pod srdíčkem, ale tatínek si lásku musí zasloužit a ten můj si ji zasloužil moc. Na něj vzpomínám. To napsala Jarka, tak napište i vy a v případě, že byste chtěli pozdravit toho nejlepšího tátu na celém světě, no tak namlouvejte ty vzkazy a vysílejte s námi.
1: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Závratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

Rádiu Impuls nabízím bleskový pohled na silnice. Kvůli nehodě se vleče doprava na D8 za výjezdem číslo 1 u Zdib směrem z Prahy na Ústí nad Labem. Šťastnou cestu všem!

0: Na Radio Impuls za chvilku Xindl X Puberťák. Možná jste si všimli, nebo nemohli jste si nevšimnout, že prázdniny už významně klepou na dveře. No a my máme nápad, kam byste mohli letos vyrazit. Na Impulzu vám během léta budeme přivážet různé tipy na krásné české prázdniny. Budeme objevovat zajímavá místa, budeme s vámi i za vás ochutnávat místní speciality, nahlížet tam, kam se třeba běžně nemáte šanci podívat, no a připomínat si, čím jsou jednotlivé kraje naší krásné České republiky jedinečné. No protože za krásnými zážitky nemusíte cestovat přes půl světa, to si určitě uvědomíme i v momentě, kdy nahlédneme do svých peněženek. No tak vysílejte s námi a zažijte české prázdniny tady u nás na Rádiu Impuls.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: V Impulzovic krabičce Hana Zagorová, studánko stříbrná, takovou nevyčerpatelnou studnicí kuriozních policejních případů jsou vždycky nešikovní zlodějíčci, drobní opilci, eventuálně podvodníčci. No zkrátka a dobře, náš reportér Václav Komárek opět hledal takovéto kuriozní případy v policejních svodkách a našel, tady nabízí.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den, muž ze Svitav se zamiloval do dopravní značky. Zákaz zastavení se mu zalíbil natolik, že si ho chtěl odnést domů. Se značkou přehozenou přes rameno, ale utíkal jen chvíli. Pak ho dopadli strážníci a napařili mu pokutu. Značku pak zklamaně vrátil zpátky na místo. Neuvěřitelný případ řeší policie z Hodonína. Muž si chtěl půjčit 400 tisíc korun a naletěl přitom internetovému podvodníkovi. Vůbec mu nebylo divné, že po něm chtěl před samotným uzavřením půjčky uhradit nejrůznější nesmyslné poplatky. Přepojujeme na policistu Davida Chaloupku.
3: Během 2 měsíců tak za manipulační, ověřovací, autorizační, zprostředkovací, blokovací poplatky, dále za příspěvek na boj proti praní špinavých peněz, vládní daň a na dalších bizarních poplatcích odeslal téměř 230 tisíc korun.
2: Nejrušnější ulici v Třebíči zaplavily tuny obilí. Příčinou byla nehoda traktoru s vlečkou. Nedaleko evangelického kostela na Bráfově třídě se vlečka převrátila a 7 tun obilí se vysypalo na silnici. Provoz tam několik hodin stál, nikomu se nic nestalo. V Huslenkách na Vsetínsku spadlo prase do jímky. Na místo proto vyrazily záchranné složky se speciální vyprošťovací technikou. Vepříka bezpečně vytáhli, vůbec nic se mu nestalo. Spokojené prase už je zase se svým majitelem. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: No kde v Impulzovic krabičce, protože tam dáváme ty největší hity české nebo slovenské scény. Provoz pomalu je na D8, vydáme se i na Pražský okruh a to všechno za 2 minuty v 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D8. Provoz tam zpomaluje hned za výjezdem číslo 1 u Zděb směrem z Prahy na Ústí nad Labem. Policie tam totiž vyšetřuje nehodu a kolona má něco přes 1 kilometr. Další bouračka překáží na Pražském okruhu mezi Modleticemi a Jesenicí směrem od D1 k D5. No a po nehodě se to pořád štosuje i na trase z Turnova do Hrádku nad Nisou, tedy na silnici 35 v Liberci. Jezděte opatrně a kdybyste věděli o nějaké komplikaci, nahlaste ji ostatním motoristům do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem. Chihuahua.

0: Radio Impuls je s vámi Zdeněk Sekanina. Krásný den, není sám, v Puklici nás totiž poslouchá Marie a ta hlásí déšť, stejně jako veselé u Děčína. Tam jsou tedy s vodou na tom podobně, ale s bazénem, který je hodně teplý a venkovní teplota 36,6, napsala nám Františka. Moc děkujeme, pište i vy ostatní a vysílejte s námi. Zítra opět horko, dusno, jasno až polojasno, ale během dne místy oblačeno až zataženo, nějaká ta přehánka a místy i silná bouřka. Teploty 29 až 34 stupňů Celsia.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Dopravci slibují klimatizované vozy. Tři krušnohorské radnice vytvoří společnou školu. Bousková si v Nottinghamu zahraje o titul. U zpráv ve tři vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Dopravci se přizpůsobují současné vlně veder, slibují klimatizované vozy a mají také zásobu pitné vody. Pokud klimatizace ve vozech nefunguje, mají cestující v některých případech nárok na vrácení ceny jízdného nebo odškodnění. Vyplývá to z vyjádření dopravců, které oslovila ČTK. Pití piva má svou ideální teplotu. Vypočítali ji datoví analytici, kteří zkoumají účetnictví tuzemských hospod a restaurací. Češi se s každým teplotním stupněm nahoru nalévají víc. Po překonání ideální hodnoty ale chuť na pivo naopak slábne.
5: Do 28 stupňů spotřeba piva má tendenci růst. Jakmile dosáhne teplota 28 stupňů, tak spotřeba piva klesá.
6: Říká Luboš Kastner z gastronomické sekce hospodářské komory. A dodává i srovnání metropole a venkova, zatímco hospodským ve městech svědčí krásné počasí od neděle do čtvrtka, těm poblíž přírody hlavně od pátku do soboty. To jsou totiž zákazníci na výletech. Zpátky ale k pivu. Jako produkt dlouhodobě slábne, čehož si všímá Vladimír Sirotek z firmy vývojáře pokladních systémů.
7: Pivo aktuálně padá, co se týče objemu o 5% bodů. Je to nějaký trend, který tady vidíme v podstatě od té covidové doby. Jediným vlastně výherce v rámci piva tak je kategorie nealkoholických nápojů.
6: Přestože spotřeba piva obecně klesá, průměrný Čech ho ročně stále vypije 130 litrů. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: V Pardubicích v noci hořela skládka plastů. Místní kvůli tomu dostali varovné SMS s doporučením nevětrat. S požárem od půlnoci bojovalo 6 hasičských jednotek v průmyslovém areálu v Dělnické ulici. Plameny dostali pod kontrolu po 6. ráno a krátce před polednem oheň uhasili úplně. Tři krušnohorské radnice se dohodly na vytvoření společné školy. Smlouvy uzavřely město Kraslice spolu s obcemi Šindelová a Přebus. Věří, že tak získají víc peněz a s nás osloví nové učitele.
8: Společná hlavička pro několik školních budov, to je postup, který zvolili tři krušnohorské radnice. Pro úspěšné fungování menších základek a mateřinek to je podle nich nejlepší řešení. Společné budou mít nejen vedení, ale do budoucna třeba i kuchařky nebo školníka. Jinde v Krušní horách, ale administrativní slučování, které radnicím už delší dobu doporučuje stát, odmítají. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Tenistka Marie Bousková vyhrála české derby na turnaji v Nottinghamu. Nad Karolínou Plíškovou za hodinu a 20 minut zvítězila 6-4 a 6-1. Bousková postoupila do 10. finále na okruhu WTA. 27-letá česká tenistka zabojuje o 4. titul na elitním okruhu a první z travnatého povrchu. V zítřejším rozhodujícím utkání se střetne buď s Američankou Navarovou nebo Švýcarkou Golubicovou. A ještě jméno jedno pro vás mám, a to Zdeněk Sekanina.
0: To jsem já. Krásný den všem. Léto, vysoké teploty, opalování, tak o tom posledním bude příspěvek za nějakých 10 minutek. No a prostor pro dobrý skutek tady bude za necelou 3/4 hodinku. Krásný den všem.
1: Rádio Impuls. radost ze života.

0: Na rádiu Impuls za chvilku za českou muziku Verona Ztracená, bloudíme. Počasí a teploty venku už nám dali poměrně jasně vědět, že léto je tady, no a s ním i spousta mýtů o tom, jestli je nebo není opalování zdravé, případně co je a není pro naši kůži dobré. Renata Kuková se za vás zeptala odborníků, jak je to doopravdy.
1: Dermatolog Petr Aremberger od pacientů slyšel spoustu mýtů, které se kůže a opalování týkají.
2: Nejtypičtější je, já se dobře opaluji, proto nemusím používat fotoprotekci, to je opravdu chyba.
1: Jeden z mýtů je i o samotných ochranných krémech na opalování, prý mohou způsobovat rakovinu. To dermatoložka Monika Arembergerová vyvrací.
3: To není pravda, protože ta bezpečnost těch sunscreenů, těch ochranných krémů je velmi dobře regulovaná a velmi hlídaná, co se týká bezpečí, ale i účinnosti.
1: Lékařka zároveň vysvětlí, jak je to s vitamínem D, protože další z mýtů je, že bychom se měli opalovat, abychom měli Dčka dostatek.
3: Částečně vitamin D vzniká i přes kůži, ale pokud ho máme málo, tak bychom ho měli dodávat jenom v kapičkách anebo v tabletkách, nikoli tedy před sluneční záření. Stačí se pohybovat 10 minut s odkrytýma rukama a obličejem a máme vlastně dostatek tohoto vitamínu.
1: A nezapomeňte, že mraky naši kůži nechrání. UV záření se odráží od vody i od písku. Hezkou dovolenou přeje Renata Kuková, Rádio Impuls.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.

0: Láska umí víc. Lucie Vondráčková o tom za chvilku na Impulzu bude zpívat. Možná, že mnozí z vás spřádáte své plány na léto, ale někteří už myslí i na podzim, konkrétně na říjen. Ano, je sice ještě daleko, ale určitě se shodneme na tom, že to jako vždycky strašně uteče. No a jestli byste chtěli být na jubilejním 10. českém mejdanu s Impulzem, který vypukne 17. října v pražské O2 aréně, tak u toho můžete být tím, že si už teď v předstihu pořídíte vstupenky na Ticketportál nebo Ticketmaster, ale pozor, vy u toho můžete být také úplně zadarmo. Stačí poslouchat celý příští týden odpolední vysílání Petra a Renči. No a lístky na český mejdan s Impulzem mohou být vaše, protože tahle ta dvojka je bude rozdávat přímo ve vysílání. Jak je získat? No to už vám prozradí oni sami každý všední den od 3 do 6. Kde? No přece na rádiu Impuls.
1: Filmové premiéry.
2: Léta jsme tušili, že nejsme ve vesmíru sami. Nikdo však dosud nepřinesl pádný důkaz. To se ale změní. Steven Spielberg, jeden z nejslavnějších režisérů všech dob, se vrátil ke svému oblíbenému žánru. Do kin vstupuje drama Den odhalení. Lidstvo se má konečně dozvědět pravdu. O čem? No to zatím tuší jen pár jedinců. Ale existuje i všeho schopný tým lidí, jehož posláním je tomuhle úniku informací zabránit. Za každou cenu. If you do this, there's no one doing it.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Je sobota 20. června, 15 hodin, 41 minut, možná, že ten nejvyšší čas a nejlepší čas pro vás udělat dobrý skutek. A teď tu příležitost budete mít.
1: Dobrý skutek neutek.
0: Dnes vám na Impulzu přinášíme příběh dvouletého Jiříčka, který trpí vzácným onemocněním, kterému postupně a nenávratně ničí svaly. Rodina proto bojuje s časem. Čím dřív podstoupí chlapec léčbu, tím větší šanci má na co nejkvalitnější život. Naději pro něho představuje teď jednorázová specializovaná genová léčba ve Spojených státech. Ta může průběh nemoci výrazně ovlivnit, jenomže není hrazená ze zdravotního pojištění a celkově vyjde v přepočtu na zhruba 100 milionů korun. Rodina proto založila sbírku na platformě Donio, kde můžete na Jiříčkovu léčbu přispět i vy. Radost udělá i malý příspěvek. Na donio.cz navíc najdete i další příběhy, na kterých záleží. Moc díky, že pomáháte.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Zlatá česká klasika u nás v Impulzovic krabičce. Klasicky nás také čekají dopravní informace. My se vydáme na D5, na D8 a také na Pražský okruh. Za půl druhé minuty přidám více informací.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

směrem z Prahy na Ústí se už rozjela. No a pryč je i kolona z Pražského okruhu po nehodě mezi Modleticemi a Jesenicí směrem k D5. Jaké zprávy máte vy? Popište vaší trasu do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls anebo nám volejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, šťastnou cestu.

0: vámi je Rádio Impuls, krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina, nebo vám také krásný den přeje Peťan, který naměřil ve Slížanech 34 stupňů, hlásí teplotu vody na koupališti 24. Kromě toho, že nám píšete, také nahráváte vzkazy do žluté aplikace.
1: Hlásím 34 stupňů, já vás poslouchám z bazénu, ale zrovna tady v Kutné Hoře probíhá kutnohorské stříbření a lituju všechny, kteří jdou v těch dobových oblecích a brnění. Smekám, velice smekám v tomhle počasí, to musí být něco hroznýho. Mějte se hezky.
0: No tak vybrali si to dobrovolně. Ještě se přesouváme do okresu Prachatice.
2: Dobrý den, tady agent Divoch z Lenory. Pařák jak blázen, není možný, 38 stupňů, bez deště. Nazdar.
0: Nazdar a děkujeme moc, pište i vy ostatní, anebo nahrávejte vzkazy do žluté apky, jinak zítra jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo, nějaká ta přehánka či bouřka, místy i silná, no a nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů Celsia.
3: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše! Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
4: Léto je léto, když den patří snílku.
3: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Policie v Brně vypátrala pilota dronu. Chudoba a vzdělání v Česku se dědí. Současná vedra přejí firmám s ledem. U zpráv v 16 hodin vás vítá Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně včera narušil dron. Policisté pilota dohledali a přestupek oznámí úřadu civilního letectví. Akce dnes pokračuje kvalifikacemi. Doprava v okolí okruhu je oproti loňsku podle strážníků výrazně klidnější. Největší dopravní nápor očekává policie v neděli, což je hlavní den závodů. Zatěžkávací zkouškou tradičně bývá večerní odjezd fanoušků po skončení závodu. Chudoba se dědí, upozorňuje na to projekt Neviditelní. V Česku je podle analytika Centra ekonomických a tržních analýz Michála Fanty zhruba 300 tisíc dětí, které jsou ohrožené chudobou. Podle něj je tohle číslo třetí nejnižší v Evropské unii. Fanta Impulzu řekl, že největší rozdíl pozoruje mezi dětmi, které vyrůstají u rodičů s vysokoškolským vzděláním a u těch s nízkým vzděláním bez maturity.
6: V rodinách, kde jsou rodiče bez maturity, s relativně nižším úrovním vzdělání, tak tam je vlastně těch dětí, které jsou uhrožené tou příjmovou chudobou, je až 70%. Dežko na té druhé straně toho spektra u těch vysokoškolsky vzdělaných rodin je to pouze zhruba 5%. Takže ta propast je tam obrovská a v tom jsme zase naopak třetí nejvyšší v Evropské unii.
5: Analytik Fanta dodává, že děti vyrůstající v domácnostech ohrožených chudobou mají horší přístup k vyššímu vzdělání a uplatnění na trhu práce. Současná vlna veder v Evropě prudce zvýšila zájem o led. Majitel berlínské firmy na jeho výrobu DPA řekl, že jeho společnost ho nyní dodává po tunách a že kvůli vysoké poptávce musí zaměstnanci pracovat přes čas. Firma Iceman dodává ledové kostky těm, kdo je potřebují ve velkém, což jsou hlavně kluby, bary a hospody. V nabídce má led ve tvaru kostek, ale i kuliček nebo v jiných formách, ze kterých se část musí vyřezávat ručně. Masivní evakuaci si vyžádal požár hotelového resortu v Dominikánské republice. Luxusní komplex muselo opustit skoro 1700 turistů. Oheň zařízení skoro kompletně zničil, píše to agentura AP. Podle místních médií při požáru zemřel italský turista a několik dalších zahraničních návštěvníků muselo vyhledat lékaře. Hotelový komplex je oblíbený mezi zahraničními turisty, včetně Čechů. Podle agentury ČTK nemá české ministerstvo zahraničí informace o tom, že by událost Čechy postihla.
3: S Impulzem na fotbal.
5: Ladislav Vízek má z našich výkonů na mistrovství světa oči pro pláč. Fotbalový internacionál si myslí, že po remíze s Jihoafrickou republikou je pro nás postup ze základní skupiny sci-fi. V našem ranním vysílání si při hodnocení svěřenců Miroslava Koupka nebral servítky.
7: Hrajeme špatně a dá se říct, že jsme mezi nejhoršíma. Jako ty trpaslíci, jako Curaçao a jako Tajlec, ty země, které moc ve fotbalu nejsou, aspoň na ně se dá koukat.
5: Na závěr skupiny nás čeká těžký soupeř z Mexika. Češi se proti němu postaví v noci na čtvrtek v Mexico City na legendárním Azteckém stadionu. Tolik zprávy a za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: A možná, že i vaši tatínkové, my se vás ptáme, co vás táta naučil, jak na něj vzpomínáte, nebo chcete ho pozdravit do vysílání, zítra je totiž den otců. Tak to pojďte udělat, namalovejte vzkazy nebo nám pište za chvilku vaše příspěvky.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Tak snad vás tahle písnička trochu schladila, protože nevím jak vy, ale já ji mám vždycky spojenou s Vánocemi, Tři oříšky pro Popelku. Zpívala Iveta Bartošová, Dalibor Janda za českou muziku dá tisíckrát krásnější už za malou chvilku. No a my teď slavíme Den otců, pravda, na řadu přijde až zítra, ale my už se vás dnes ptáme, co jste se naučili od svého táty, co vám předal a jak se třeba podle vás pozná dobrý otec, jak na něj vzpomínáte, a nebo chtěli byste mu něco vzkázat, pozdravit ho do éteru, můžete, když namluvíte vzkaz do žiluté mobilní aplikace Rádia Impuls, a nebo nám budete psát na 605 222 007, jako to udělal Leo, který píše: můj otec mě naučil být pracovitý, poctivý, hodný člověk, naučil mě, jak se starat o zahradu, pomáhat druhým, moc mu za to děkuji, dívá se na mě už z nebíčka, tak snad je na mě i pyšný, děkuji ti, tati. A Jindra píše: tatínkovi dlužím za vše, co pro mě udělal, a nebylo toho málo, naučil mě všemu, co k životu potřebuji, a jeho odchod byl hodně bolestivý a dodnes je, i když je tomu už 24 roků. Díky, Jindro, tak pište i vy ostatní, anebo nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90, a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert, dle srovnání k 10. 6.

0: Na Radio Impulse žijeme českou muzikou, ale rádi máme i tu slovenskou. Za chvilku třeba Miroslav Žbirka se synem Davidem Žbirkou. No a když už jsme u slovenské muziky a u slovenských umělců, tak i dnes se můžete těšit na vysílání některého z milionových moderátorů Rádia Impulse. No a když už tedy hovořím o Slovensku, tak dnes vaším průvodcem po 8. hodině večerní bude Igor Tymko, tedy frontman slovenské kapely No Name. Těšte se!
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
7: Dávno už viem, že chodím jak deň.

0: V Impulzově krabičce za chvilku necháme znít zvony, zpívat o tom bude Marta Kubišová. Teď už nás zajímá téma, že studenti ČVUT zhruba před měsícem představili svou novou formuli. Jedná se už o 30. monopost, téma pro náš pořad.
1: Autoimpulzy.
0: Ten monopost vznikl za pouhé dva semestry v rámci mezinárodní studentské soutěže, no a ve vysílání už jsme si formuly představili. Dnes se ale v Autoimpulzech podíváme do zákulisí celé soutěže.
2: Původní nápad na studentskou soutěž vznikl v 80. letech, kdy chtěli tvůrci formulí dostat do oboru víc studentů. Postupem času se dostala na celý náš kontinent. Odnože jsou i v Japonsku, Austrálii nebo Spojených státech. Vývojář Marko Matoničkin vysvětluje, že zapojení studentů do soutěže je dobrovolné. Může ale přinést cenné zkušenosti.
3: Student přijde na vysokou školu, má normálně teorii, nějaké praktické předměty, laboratoře, ale nemá příležitosti sáhnout na věci v průmyslu přímo v praxi. A to je něco, co tento projekt přímo zavádí. Je to projekt od A do Z, takže od nějakého návrhu, stavění, spravování po finanční stránce, dodržování deadlineu a poté zároveň to závodění na konci. Takže je to nějaký, řekněme, takový úvod studenta do průmyslového světa už během studia. To je časově více náročné než full-time job. Jsou na tom desítky tisíce hodin strávené.
2: Jeden z vývojářů elektrických systémů studentské formule Stanislav Tomášek vysvětluje, že se soutěž stále vyvíjí.
4: V roce 2010 vznikl nápad, že by ty formule mohla se udělat odnož elektrických, což teda hlavně teda vedly německé automobilky, už ty už si to vzali za své. A v roce 2016-2017 už přišel i koncept samořídících formulí.
5: Jestli se tedy každý rok vyvíjejí nové a nové, tak v čem přicházejí ty další inovace?
4: Největší samozřejmě tahoun je hmotnost těch vozidel. Vy vlastně, když zmenšíte hmotnost, tak samozřejmě, když si udržíte ten výkon, tak ta formule je svižnější, rychlejší. A druhý aspekt je vlastně jízdní dynamika toho auta. Takže jak dokážete přenášet kroutící moment mezi koly v závislosti na vstupu od pilota, natočení volantu.
2: Stanislav Tomášek se podílel na vývoji formule v roce 2014. O dva roky později právě s ní tým dvakrát vyhrál první místo na podnicích v USA. Hodně štěstí nadšeným studentům přeje Tomáš Kabát.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV MyStation. Dopřejte si skvělou brazilskou kávu Viva na čerpacích stanicích OMV. Zastavte se na cestách a potěšte sebe i svou posádku. Dvě kávy za 109 korun exkluzivně s aplikací MyStation. Více na www.omv.cz.
6: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Rádiu Impuls chystáme dopravní informace, nabídneme je za necelou minutu a bude to mimo jiné o okolí Brna.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo tady Impulzovi.
3: Panečku, to snad není možný. Křičte, zvěrte, radujte se.
2: Halo, slyšíte mě?
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Zdravíme na silnice, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz čekejte na cestách v okolí Masarykova okruhu v Brně. A to v oblasti Ostrovačic, Brna, Žebětína i v okolí Kývalky. Návštěvníci velké ceny se totiž rozjíždějí do svých domovů. Největší dopravní nápor očekává policie zítra, což je hlavní den závodu. Pokud jste na místě nebo zítra se vydáte na Masaryku v okruh, prosím, ozvěte se nám na dopravní linku. Informujte ostatní řidiče, jak se situace na místě vyvíjí. Můžete také nahrávat vzkazy do naší žluté aplikace Má 4 Ačka. No a těším se, že díky vám budeme moci pomáhat dalším motoristům. Jezděte s úsměvem, šťastnou cestu všem.

0: Tam je Radio Impuls, vysíláte s námi, takže vám můžeme říct, že třeba město Albrechtice, kde je Iva a Radek, členové meteo týmu, naměřili 34 stupňů Celsia, v Chýši je 29 stupňů, napsala Marie, no a třeba ještě Alena a Katka, Jana z Vysočiny, Řásná, velký pařezitý rybník, teplota 26 stupňů, ale déšť, tak pište nám i vy ostatní, jaké máte počasí na 605 222 007. Jinak zítra jasno až polojasno, během dne místy oblačno, musíme počítat také s nějakou přehánkou či bouřkou a teploty 29 až 34 stupňů Celsia.
1: Cože? Kolik je?
2: Go!
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulsem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Příležitostný prodej lesních plodů se daní. Od západu už přicházejí bouřky. Prince Harry se možná podívá domů. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Daňová povinnost se vztahuje i na prodej přebytků ze zahrádky. Upozorňuje na to finanční správa. Příležitostný prodej hub, lesních plodů nebo právě doma vypěstované zeleniny může být během léta přivýdělkem. Je ale nutné myslet na to, že takový příjem se musí zdanit. A to v případě, pokud přesáhne 50 tisíc korun za rok. Mluvčí finanční správy Patrik Madle navíc dodává, že i sběr a prodej lesních plodů může mít povahu podnikání.
5: Pokud je někdo provádí pravidelně za účelem dosažení zisku, a to i když jde o činnost sezónní. Zisky pak musí být zdaněny jako příjmy ze samostatné činnosti. Pozor si musí dát také OSVČ s předmětem činnosti nákup a prodej zboží, aby své příjmy správně zahrnuli do daňového přiznání.
4: Pokud někdo uskutečňuje podobné prodeje častěji, měl by se podle finanční správy poradit včas s daňovým odborníkem. Konzultace nabízí i pracovníci finančních úřadů. Českem už místy procházejí silné bouřky, doprovázejí je liáky, vítr a kroupy. Meteorologové vydali výstrahu pro Čechy, Jihomoravský a Olomoucký kraj. Odpoledne už se první intenzivní bouřky objevily na jihozápadě. Lokálně se můžou rozvodnit malé toky nebo podemlít komunikace. Vítr může vyvracet stromy. Při řízení auta v bouřce je potřeba snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek se dá sledovat v mobilní aplikaci Českého hydrometeorologického úřadu nebo na webových stránkách ústavu. Horko zaměstnává na Šumavě hasiče. Už včera zasahovali hned dvakrát kvůli vyčerpaným turistům. Ti v tropickém počasí přecenili síly.
6: Vetro dává lidem zabrat a někteří neodhadnou, na co jim stačí síly. Hasiči na Šumavě vyjížděli nejprve k hradu Kašperk a poté k Prášilům. V obou případech odváželi turisty, kteří byli tak vyčerpaní, že nedokázali dojít do cíle. Dobrovolníci z Kašperských hor vezli muže do domovské obce. Železnorudská jednotka transportovala jednoho dospělého a tři nezletilé do kempu v Prášilech. Výšla fyzicky nezvládl jeden mladiství. Záchranná služba nebyla potřeba. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
4: Princ Harry se s rodinou chystá domů. Se ženou Meghan a dětmi navštíví v červenci Británii. Ubytovaní by mohli být v královské rezidenci, jak píší britská média. Vztah Harryho a Meghan s britskou královskou rodinou se léta považuje za napjatý. Princ a jeho manželka se před 6 roky vzdali královských povinností. Od té doby žijí v Kalifornii. Podle tisku se Harry do Británie chystá kvůli několika společenským akcím, na kterých se má ukázat. Britská média pozvánku interpretují jako známku možného zblížení mezi králem Karlem III. A jeho druhorozeným synem. Posloucháte Impuls a je s vámi Zdeněk Sekanina.
0: který vám přeje krásné odpoledne. Pamatujete si na moju první gorilu narozenou v Česku? Já si za chvilku budu povídat s gorilým tátou, jejím ošetřovatelem Markem Žďánským, no a za 3/4 hodinky Saša Hemala.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls. Vzpomenete si ještě na Moju, ano, první gorila narozená v českém chovu. Už několik let je babička. Z našeho hlavního města ji chovatelé přestěhovali do španělského přírodního parku Cabarseno. No a tam se za ní po roce přijel podívat její dlouholetý ošetřovatel, gorilí táta Marek Ždánský, kterého vítám ve vysílání. Hezký den.
1: Dobrý den, všichni vás zdravím.
0: Poznala vás Moja na první dobrou, jak se říká.
1: Musím říct, že okamžitě teda. Jak jsem došel, tak jsem s Naskvem a tentokrát teď to netrvalo díl, ale nikdy dělá uraženou, to jsme se neviděli, ale teď teda šla, přestala si hrát a šla rovnou.
0: No a šel jste za ní, nebo jak ta vaše návštěva vlastně vypadala?
1: Já vůbec nechci za ní nějakým způsobem stresovat, nebo prostě, že se vidíme. Jdu ze strany návštěvníků, stojím mezi návštěvníkama a vlastně, když se mě ona všimne, tak najednou okamžitě jde. Největší radost jsem měl, když vlastně porodila Duně, to její první mládě, a přišla přede mnou a ukázala mi ho přes to sklo. Tak tenkrát jsem měl opravdu slzy ve očích. To bylo těch 15 let, co od největší odměna.
0: Já jsem říkal, že teď Moja žije v přírodním parku Cabarseno. Zkuste popsat, jak to tam vlastně vypadá.
1: Je to taková obrovská zoologická zahrada, akorát se liší tím, že se jsou obrovský výběhy. Je v gorilí skupině se samcem s Nikim. To je jeden z posledních samců, který jsou ještě z volné přírody. A vlastně s ním měla zatím jedno mládě. V současné době má antikoncepci. Čeká se na povolení koordinátora chovu, aby mohla mít další mládě, což já to pevně věřím, protože vlastně její dcera, první a jediný mládě, zatím Moji, je v současné době v pražské zoologické zahradě, se vrátila. A protože tam mají novýho samce, s tím má taky mládě, takže vlastně i ten chov Moji pokračuje dál i v té pražské zoologické zahradě.
0: No tak doufáme, že příběh první gorily narozené u nás poběží i dál. S námi byl ve vysílání Rádia Impuls dlouholetý ošetřovatel goril v pražské zoo Marek Ždánský, který se o víkendu vydal za dnes už 22letou Mojou. Moc vám děkuji, díky za váš čas, naslyšenou.
1: Přeji vám krásný den a zdravíme z Cabarsena od gorilky Moji.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Závratné megaslevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: po tomto víkendu budeme opět rozdávat peníze ve hře Halo tady Impulzovi, tedy pro toho, kdo se představí do telefonu a řekne právě ono zmíněné heslo, legendární heslo českého éteru. Buďte to vy a vyhrajte 10, 20, 30 nebo 100 tisíc korun. Je to jen a jen na vás. Hlaste se třeba na našem webu impuls.cz.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
5: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: Měli jste v týdnu třeba dovolenou a nevěděli jste nebo neslyšeli všechno, co se u nás na Impulzu událo, tak teď vám to přijde povědět persona z nejpovolanějších náštiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Přeji vám, přátelé, pohodovou sobotu. Další várka vašich zpráv je připravena, tak se na ně pojďme společně podívat. Píše Lenka. V pátek ráno jsem myslela, že mi někdo přeladil rádio. Opravdu vysílal Honza Deněk s Leošem Marešem? Ano, Lenko, slyšela jste správně. To je překvápko, co? Ale musíte uznat, že to byla jízda.
3: Mám to dát?
0: Já předpokládám, kámo, že to dáš.
4: Proto jsi tady.
0: Proč si myslíš, že to pouštím?
5: Aha. Mám moc rád, když se směješ, když jsi veselá. Když mě hladíš po vlasech, to teď nikdo nedělá.
6: Obrovské díky patří. To, že došlo k propojení dvou rádových rodin, patří Patrikovi. Vzpomínáme na něj. Samozřejmě.
7: Já si toho strašně vážím. Jako nikdy na to nezapomenu.
2: Ptá se také Karel. Kdo všechno tedy letos bude na českém mejdanu s Impulzem? Nějak mi to asi uteklo. Karle, tak ještě jednou a pěkně pomalu. Richard Krajčo, Miraj, Činasky, Olympik, MiG-21, Lucie Vondráčková. A to 17. října O2 Arena. No a snad tam budete i vy. A Barča mi píše, můžete mě konečně vybrat do hry Halo tady Impulzovi? Hlasím se pořád dokola a furt nic. No, Barčo, kdyby to fungovalo takhle jednoduše, udělali bychom z Česka nejbohatší národ na světě. Ale budu vám držet palce, aby příště zazvonil telefon právě u vás. Užijte si krásný zbytek soboty a zítra se těší na vás Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vezeme vám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava místy zpomaluje na hradecké dálnici D11 v úseku mezi 65. a 74. kilometrem u Chlumce nad Cidlinou. Přehnala se tady bouřka. Doprava se vleče také na příjezdu do Pardubic směrem od Přelouče po silnici číslo 2 u dostihového závodiště. Je tady asi kilometrová kolona. No a měli jsme od vás samozřejmě i nějaké hlášení, ale já ho teď právě na WhatsAppu nemůžu najít, tak jestli, tak nám ho namluvte do žluté aplikace Rádia Impuls, protože tam je to větší jistota, že bude dohledatelný, a jinak nám namlouvejte, kam potřebujete, co potřebujete, a já už jsem asi našel to hlášení, takže pozor, jdeme na to.
2: Pozor, silnice od Nového Města nad Metují směr Liberec popadaly tu v opravovaném úseku značky do silnice při porivu větru, držte se u svodidel.
1: Moc děkujeme, to byla Ilona, tak vy ostatní můžete také nahrávat vzkazy anebo volat na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Na Radio Impulse vysílají členové Meteo týmu, třeba Věra, ta hlásí na Staňkovském rybníku v jižních Čechách 33 stupňů Celsia a je po dešti. Šárka hlásí horkou sobotu z Krnova, také 33. Prý užívá lehátko, drink a chytá teplo do zásoby. V zimě prý budeme všichni vzpomínat. No tak posílejte i vy, jak to vypadá s teplotami při dnešku, schválně, kdo trhne ten rekord. Teď už zítřek předpověď jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo, možná i přeháňka a bouřka, teploty 29 až 34 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Zdravotníci na velké ceně ošetřili desítky lidí. Regulace cen paliv možná skončí. Salač zítra odstartuje z první řady. U zpráv 6 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Velká cena v Brně zaměstnává zdravotníky. Ti dnes druhý den závodu motocyklů na Masarykově okruhu ošetřili už 70 návštěvníků. 10 jich zdravotníci ošetřili v klimatizovaném stanu a 2 převezli do nemocnice. Nejčastěji šlo o kolapsy, pravděpodobně z horka. Záchranáři o tom informovali na webu. Teploty na jihu Moravy i dnes překračovaly 30. Včera záchranáři ošetřili 26 lidí. Zdravotníci proto nejen návštěvníků. Zdravotníky závodu žádají, aby hodně pili a schovávali se před sluncem. Velká cena potrvá do zítra. Neděle je hlavním dnem závodů. To se čeká největší dopravní nápor. Zatěžkávací zkouškou bývá večerní odjezd fanoušků po konci závodů. Včera byly na programu tréninky, dnes kvalifikace. K výsledkům se dostanu na konci zpráv. Regulace cen pohonných hmot možná skončí, prohlásila to ministryně financí Alena Schillerová. Důvodem je klesající cena ropy na světových trzích. Možný konec opatření probere vláda na svém pondělním zasedání. Šéfka státní pokladny chce ještě zvážit všechny okolnosti.
3: Vyhodnotit vlastně nějakou řadu, jak se vyvíjí ta cena, jak se vyvíjí to, že se uklidňuje ten konflikt, a proberu to s experty, proberu to s ČEPRem a pravděpodobně se budu komunikovat i se zástupci trhu. Mám ještě pár dnů, ale skutečně tak, jak se to vyvíjí, je docela možné, že skončíme.
2: O cenové regulaci u nafty a benzínu vláda rozhodla v dubnu kvůli prudkému zdražování paliv v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Po vedrech už prudké bouřky udeřily i na Německo a Švýcarsko. V Rastattu na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Na severu země utrpělo kvůli bouři zranění 13 návštěvníků hudebního festivalu. V německé spolkové zemi Porýní-Falc úřady v noci vydali varování před extrémními povodněmi. Hladina jedné z řek v regionu se během několika hodin zvýšila téměř o 2 metry, pak ale zase rychle klesla. V Sulejovicích na Litoměřicku mají republikový unikát. Radnice tu otevřela první muzeum cihel u nás. Podle starosty Sulejovic Jana Masopusta cihly do obce prostě patří.
4: Jednak tenhle ten náš region, vůbec Litoměřicko, bylo hodně bohaté právě na výrobu cihel díky pěkné hlíně, která byla ve Spraší. A druhý důvod bylo to, že Sulovická cihelna v letošním roce slaví 180 let od svého založení.
2: Rozhovor se starostou Sulejovic na Litoměřicku Janem Masopustem si poslechněte za půl hodiny. Právě pan Masopust je naším sobotním mužem na radnici. Filip Salač v Brně zítra odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. 24-letý motocyklový jezdec byl dnes druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie. Salač televizi Nova řekl, že dvojku už má osahanou a je to super výchozí pozice. Zítra chce podle svých slov bojovat o stupně vítězů. Tolik zprávy, ladíte Impuls, je s vámi Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem, pojďte pozdravit svého tatínka do vysílání Rádia Impuls. Ptáme se třeba, co jste se naučili od svého táty, co vám předal, to v souvislosti se zítřejším dnem otců. Hezký den.
1: Rádio Impuls, radost ze života.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně voří.

0: Trochu neaktuální modlitba za pátek takhle při sobotě, ale už zítra v neděli 21. června si připomínáme Den otců, proto se vás ptáme, jak vzpomínáte na svého tatínka, co vám předala, jestli ho třeba nechcete pozdravit. Napsala Martina, já bych byla ráda, kdybych tatínka poznala, zemřel před 48 lety a byly mi 4 roky. Jsem prý jeho kopie, povaha, hlas, vtipy, pracovitost, šikovnost a síla při práci, ale bohužel si ho nepamatuji. Napsala někdo Wendy, která chce, abychom pozdravili Rostíka do rádia, píše: můj tatínek sedí metr vedle mě, naučil mě rýpat do lidí a sekat dřevo. No tak ono se to obojí asi někdy i hodí. No a kromě toho, že nám píšete na WhatsApp 605 222 007, také nahráváte vzkazy.
1: Ahoj, zdravím Radio Impuls. Mě tatínek v podstatě naučil všechno, na to, že jsem žena, tak mě pustil i k nářadí, jako je vrtačka, přímočarka a tak dále. Jsem mu vděčná za spoustu zážitků z dětství, který mě naučil, který mi dal, za spoustu zkušeností. Teď už na mě kouká ze zhora, už to bude od roku 2018, kdy nás opustil. Stále mi moc chybí, stále na něj myslím a přála bych se, aby byl tady, takže nahoru, děkuju tatínku, děkuju za všechno a miluju tě.
0: Krásný vzkaz, pojďte pozdravit vaše tatínky i vy, no a pojďte klidně říct, co se vám na nich líbí, v čem jsou jedineční a proč zrovna váš tatínek je ten nejlepší na světě.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: kamarádi, čeká nás poslední týden hry Halo, tady impulzově bylo to jarní kolo, takže máme před sebou vaši poslední šanci zahrát si o ranní výhru až 100 000 korun v tomto kole naší legendární soutěže. Zapojit se tak můžete ještě do čtvrtka do 15. hodiny, stačí se zaregistrovat na našem webu impuls.cz nebo v naší žluté aplikaci, eventuálně prostřednictvím prémiové SMS zprávy. No a v pátek budeme někomu z vás volat v tomto kole naposledy, ale nebojte se, chystáme pro vás kolo nové a bude to určitě zase velká zajímavost. Takže držím palce v tomto týdnu hry Halo, tady Impulzovi.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: V Impulzovic krabičce za chvilku Hana Zagorová, Líto je mi líto. My už teď ale vyrážíme do vašich regionů, konkrétně do Sulejovic na Litoměřicku.
1: Muž na radnici.
0: V mnou zmíněné obci žije jenom 700 obyvatel, jeden republikový primát tu ale mají. Už týden je otevřené muzeum cihel. Slyšíte dobře, muzeum cihel je skutečně první v Česku. No a proto voláme starostu Sulejovic, pana Jana Masopusta. Hezký den, pane starosto.
2: Dobrý den.
0: Dá se říct, že to muzeum cihel je obecní?
2: Tak je to muzeum, které je obecní, nicméně združujeme víceméně soukromých sběratelů. Vlastně jejich úvlovky, když to řeknu takhle.
0: Ano, a teď mi ještě řekněte tu souvislost. Sulejovice, cihly, proč zrovna tohle?
2: Tak jednak tenhle ten náš region, vůbec Litoměřicko, bylo hodně bohaté právě na výrobu cihel díky pěkné hlíně, která byla ve Praší. A druhý důvod bylo to, že sulovická cihelna v letošním roce slaví 180 let od svého založení.
0: Vy jste mi nastínil, že vaše exponáty, tedy obyčejné nebo neobyčejné cihly, přinášely i obyvatelé obce.
2: Dá se říct, valná většina exponátů, které zde vystavujeme, tak patří našim kamarádům, kteří jsou tady vedle z vesnice, a postupem času, tak jak jsme zmínili během příprav toho muzea a lidé se dozvídali, co vlastně připravujeme, co se tady chystá, tak nás místní občané začali zásobovat cihlami a různými výrobky, které s cihlářstvím vůbec mají co společného.
0: Tak kdo ví, třeba se objeví někdy zlatá cihlička, kromě cihly, tedy vedle dobrovolného vstupného, může návštěvník přinést nějakou tu cihlu?
2: Jsme samozřejmě rádi jednak, že tohle to vůbec nám zastupitelé naší obce schválili a že jsme se do toho vrhli s takovou vervou a můžeme, teďko vlastně máme týden po otevření a už první hosté přišli s tím, že nesou cihlu. Takže dokud cihla nelítá do úřadu oknem, tak je to úplně perfektní dárek.
0: To je ta lepší varianta. Co vám vedle muzea cihel dělá jako starostovi v Sulejovicích ještě radost? Z čeho máte dobrý pocit?
2: Tak je to samozřejmě široké kulturní využití v obci, které nějakým způsobem funguje a kde vlastně máme za cíl tu komunitu staří, mladí a popřípadě přespolní nějakým způsobem dávat dohromady a udržovat ty vesnické vztahy.
0: Krásná práce. Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta Sulejovic na Litoměřicku Jan Masopust. Pane starosto, moc díky, přejeme hodně zdaru a mějte se tam krásně, naslyšenou.
2: Děkuju taky, mějte se hezky, nashledanou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Jedničce a problémy na Náchodsku za minutu prozradíme více v dopravě 007 tady na Impulzu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou, českou muzikou. Radio Impuls, doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme kolonou na D1 na tahu Brno-Praha u Modletic. Přímo na místě máme našeho dopravního parťáka zpravodaje. Tak hezký podvečer, prosím, co se tam stalo?
2: Dobrý den, dálnice D1 směr do Prahy, 10. kilometr, tady zapršelo. Pán byl velký závodník a už je tady na štort. Takže už se to štosuje. A shledanou.
1: Děkujeme moc, no, o takových závodníků, co by člověk čekal. Řidič Václav nám

0: Krásný podvečer do studia přeje nejenom Zdeněk Sechanina, ale také Jana, která v Olomouci naměřila aktuální teplotu 32 stupňů Celsia a prý se konečně tedy odhodlala do bazénu, tak přejeme krásné chvilky při poslechu v bazénu, jinak nám stále ještě můžete psát, jaké počasí máte vy. Zítra jasno až polojasno, během dne oblačno až zataženo, nějaká ta přehánka a možná i silná bouřka. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: V neděli je den otců, tak ho pojďme oslavit. Co jste se naučili od táty, co vám předal, co vám vždycky dovolil, ale maminka se to nesměla nikdy dozvědět. Jak se pozná dobrý otec? A kolik máte dětí? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli na den otců.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Bouřky na východě zaměstnaly hasiče. Dopravci slibují klimatizované vozy. Na bratislavském letišti vyhánějí ptáky. U zpráv v 7 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Odpolední bouřky zaměstnaly hasiče na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouře doprovázel silný vítr a déšť, které občas lámaly stromy a ojedinělé hasiči čerpali vodu ze zatopených míst. Meteorologové pro dnešek i zítřek pro většinu území vydali výstrahu před vysokými teplotami a před velmi silnými bouřkami s přívalovým deštěm a kroupami. Dopravci se snaží zmírnit vlny veder. Autobusové nebo vlakové společnosti slibují v horku klimatizované vozy. Někteří na palubách počítají se zásobami pitné vody.
4: Schlazení garantuje ve svých vozech třeba Leo Express, který cestujícím při nefunkční klimatizaci slibuje kompletní vrácení jízdného. Žlutý RegioJet se ve vozech snaží držet teploty okolo 23 stupňů. Zároveň chce ale předejít nezdravě velkým rozdílům mezi vnitřním a venkovním klimatem. Přílišná vedra řeší s cestujícími ve žlutých vlacích a autobusech individuálně. České dráhy mají klimatizované především dálkové vlaky a také novější jednotky na regionálních linkách. V případě, že jí slíbí a ve vlaku přesto bude horko, cestující pak můžou dostat na zpátek 70 korun. O kompenzaci můžou lidé poprosit třeba i průvodčího. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Leteckou dopravu na bratislavském letišti komplikují ptáci. Za poslední dny se po srážce s nimi vrátila už dvě letadla. Vedení letiště proto najalo speciální tým, který se plašícími metodami snaží opeřence vyhnat co nejdál od letištních drah.
5: Letisko v Bratislave zažívá historicky největší nápor letou. S tím souvisí větší počet incidentů s ptákmi okolí letiska. Je jich tam veľa. Najmä větší kredle v ranných a večerných hodinách narúšajú letecký koridor. Biologickú ochranu letiska zabezpečuje aj 20 dravcov, ktoré sa snažia odplašiť volávky, bociany či husy. Avšak pri 30 tisícoch odletov ročne nezabránili k 30 prípadom stretu lietadla s ptákmi. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
3: Volodymyr Zelenský vrátil navrockému řád Bílé orlice. Ukrajinský prezident to udělal den potom, co mu nejvyšší polské vyznamenání jeho polský protějšek odebral v souvislosti s historickým sporem obou zemí. Současně Zelenský poděkoval Polákům za podporu Ukrajiny, která se pátým rokem brání agresi Ruska. Jádrem sporu je Zelenského dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. To vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Ukrajinci ale v současnosti, kdy se brání ruské agresi, vnímají současné příslušníky UPA jako bojovníky za svobodu. Tenistka Marie Bousková vyhrála české derby na turnaji v Nottinghamu. Nad Karolínou Plíškovou za hodinu a 20 minut zvítězila 6-4 a 6-1 a postoupila do 10. finále na okruhu WTA. 27-letá Bousková zabojuje o 4. titul na elitním okruhu a 1. z travnatého povrchu. V zítřejším rozhodujícím utkání se střetne s Američankou Navarovou. Tak to byly zprávy a za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: Krásný večer všem. Můžete stále ještě hovořit anebo psát o svém tatínkovi, co vám předal, co jste se od něj naučili, eventuálně ho pozdravit, protože zítra si připomínáme Den otců.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls, nabízím bleskový pohled na silnice. Máme tady zprávu od Evy.
1: Všem tady agent FCA hlásím, že od 9.5. kilometru přibližně stojí kolona na dálnici D1 ve směru na Prahu až k Mirošovicům skoro. Stala se tam dopravní nehoda, jsou tam hasiči, zablokované jsou dva jízdní pruhy, takže opatrně dojíždějte do kolony.
0: Moc děkujeme, no a teď je něco, co vás možná překvapí, neviditelnost je dědičná. Takzvaně neviditelní jsou třeba matky samoživitelky, seniori, pečující nebo mladí dospělí odcházející z dětských domovů. Jsou to prostě lidé, kteří propadají ekonomickým a sociálním systémem a, jak se říká, balancují na velmi tenké hraně chudoby. Snaží se svoje finanční problémy skrývat a neumí si nebo nechtějí říct o pomoc.
2: Neviditelných je v Česku 1 400 000. Manažerka projektu Neviditelní Jana Pikardová ale Impulzu řekla, že tento problém se dá řešit i hned na začátku.
3: Dá se řešit i na té úrovni jedince, a to znamená svěřit se, udělat ten první krok, a to já považuji za to nejdůležitější. Nenechat to zajít až do těch nejhorších důsledků, ale říct si opravdu včas o tu pomoc a zaklepat na ty správné dveře.
2: Ale právě říct si o pomoc je mnohdy ta nejtěžší věc. Potvrdila mi to i jedna matka samoživitelka.
4: Být matka samoživitelka je těžký, je to těžký v tom, že je člověk na to sám, na všechno, nejenom po té finanční stránce. A myslím si, že největší problém je najít v sobě tu odvahu jít požádat o pomoc. To bylo nejtěžší, protože člověk žije s takovým tím stigmatem, že to nezvládne, že selhal.
2: Podle Pikardové se chudoba dědí. Děti totiž přebírají vzorce svých rodičů a nevědí, jak se z toho vymanit. Kruh neviditelnosti se ale podle Pikardové dá přerušit při včasném záchytu a pomoci. Martina Kroa, Radio Impuls.

0: Všechno je v pořádku na Impulzu, za chvilku tuhle písničku zaspívají naši Radečci, tedy kapela Opět a Radeček. No ale všechno je v pořádku, když můžeme na rádiu rozdávat peníze ve hře Halo, tady Impulzovi. No a že jsme opět rozdávali, třeba v úterý byla připravená posluchačka Simča.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: To víte, že jo, ahoj.
3: Simonko, krásné ráno.
2: 3, 2, 1. A už to točíme, jo? Jedu si mi.
3: Ježiši,
2: já budu taky,
3: chci,
2: že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 tisíc máte.
1: Super.
2: Jo,
1: super.
2: Je to skvělý.
0: No, v podobně velkém stylu jsme zakončili pracovní týden. Honza si na výherním kole vytočil dokonce trojnásobek.
4: Halo, tady Impulzovi.
2: Víte, že jo? Ahoj.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den, celý den. Honziko, a víte, že máte 10 tisíc?
4: No vím.
2: Chcete to zvíce násobit?
4: Zkusíme to.
3: Už se to točí, už se to roztáčí.
2: Já jsem to roztočil, jo. Trojnásobek je tam.
4: No vidíte, to je paráda.
3: Jo.
2: Je tam, ale je to,
3: gratulujem.
2: Je to těsně vedle Smolíku, normálně.
3: Ale je tam trojnásobek.
2: Ale je tam trojnásobek.
0: Ale přesně takhle to má být. No tak co vy, ukáže vám naše výherní kolo hned v pondělí. Základ, dvojnásobek, trojnásobek nebo dokonce betáno jackpot, tedy 100 000 korun. Je to jen a je na vás, hlavně se do hry přihlašte, ale pozor, pokračujeme příští týden, ale ten bude poslední s tímto kolem. No tak to by byla velká škoda si pro nějakou tukačku nesáhnout. Buďte u toho, když se rozdává na Impulzu.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: I tento týden si reportér Rádia Impuls Vašek Komárek prohlížel policejní svodky, aby vyhledal ty nejkurioznější policejní případy. No a tady jsou...
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den, muž ze Svitav se zamiloval do dopravní značky. Zákaz zastavení se mu zalíbil natolik, že si ho chtěl odnést domů. Se značkou přehozenou přes rameno, ale utíkal jen chvíli. Pak ho dopadli strážníci a napařili mu pokutu. Značku pak zklamaně vrátil zpátky na místo. Neuvěřitelný případ řeší policie z Hodonína. Muž si chtěl půjčit 400 tisíc korun a naletěl přitom internetovému podvodníkovi. Vůbec mu nebylo divné, že po něm chtěl před samotným uzavřením půjčky uhradit nejrůznější nesmyslné poplatky. Přepojujeme na policistu Davida Chaloupku.
3: Během 2 měsíců tak za manipulační, ověřovací, autorizační, zprostředkovací, blokovací poplatky, dále za příspěvek na boj proti praní špinavých peněz, vládní daň a na dalších bizarních poplatcích odeslal téměř 230 tisíc korun.
2: Nejrušnější ulici v Třebíči zaplavily tuny obilí. Příčinou byla nehoda traktoru s vlečkou. Nedaleko evangelického kostela na Bráfově třídě se vlečka převrátila a 7 tun obilí se vysypalo na silnici. Provoz tam několik hodin stál, nikomu se nic nestalo. V Huslenkách na Vsetínsku spadlo prase do jímky. Na místo proto vyrazily záchranné složky se speciální vyprošťovací technikou. Vepříka bezpečně vytáhli, vůbec nic se mu nestalo. Spokojené prase už je zase se svým majitelem. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Na Rádio Impuls míříme na silnice.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: To znamená jediné, nejenom, že zdravíme na silnice, ale právě nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda osobního auta zdržuje provoz na D1 na 8. kilometru směrem od Brna na Prahu. U Modletic je 2-kilometrová kolona. Silný provoz čekejte na brněnské D1 mezi 15. a 22. kilometrem a to v obou směrech dopravu komplikuje déšť. No a přímo z terénu se hlásí naše dopravní parťačka Petro. Hezký večer, odkud se nám hlásíte?
2: Petra Veselá, dobrý den. Takže velká bouřka se prohnala Říčanském na Praze Východ a silnice, nebo les specificky, mezi Říčany a Vojkovem, spousta popadaných stromů, takže to tam úplně příliš nejede a další dopravní nehoda je hned na začátku Říčan, takže tady opatrně, mějte se na stranu.
0: Moc děkujeme a nashledanou, takhle to má vypadat, když si motoristé navzájem pomáhají, my přejeme šťastnou cestu všem.

0: Krásný večer vám z Rádia Impuls přeje Zdeněk Sekanina, který se pro dnešek rozloučí, ale ještě tady máme jeden příspěvek od členky našeho meteo týmu, takže kdo tam?
1: Všechny vás zdravím, tady Lída z Černuce u Velbar. Je to trochu zamračeno, pofukuje vítr, 33 stupňů a můj kamarád je solární sprcha. Mějte se, papa.
0: Papa, moc děkujeme. Tak to můžete se stát členy meteo týmu i vy, když budete psát, jaké máte počasí na 605 222 007 anebo nahrávat vzkazy do žluté aplikace. Zítra jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo, možná i nějaká ta přehánka či bouřka. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů Celsia.
2: Cože? Kolik je?
3: Gól! Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Velká voda uvěznila dvojici v zahradním altánu. Koupaliště na Karlovarsku jsou v pořádku. Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o titul. U zpráv 8 vás zdraví Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Začínáme čerstvou aktualitou. Provoz vlaků mezi Prahou a Kolínem zastavila bouřka. Provoz večer zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky nejezdí v úseku Pečky Kolín, jak vyplynulo z informací Správy železnic a Českých drah. Železnice k tomu zaznamenala další jednotky případů, kdy kvůli bouřce nastaly výpadky zabezpečovacích zařízení. Aktuálně také v Královéhradeckém kraji. Hasiči v Příbrami dnes zachraňovali dvojici lidí. Voda tekoucí z polí je uvěznila v zahradním altánu. Hasiči se k dvojici dostali na člunu a odvezli ji do bezpečí. Kvůli bouřce zasahovali i na dalších místech regionu. Zpočátku vyjížděli hlavně k popadaným stromům, později i k čerpání vody. Bouřky pomalu postupují směrem na východ a s nimi i kroupy až o velikosti 3 cm. Hygienici na Karlovarsku začali kontrolovat přírodní koupaliště. Voda je většinou v pořádku a vhodná ke koupání.
5: Voda je čistá, nebezpečí nehrozí. Koupání hygienici v Karlovarském kraji tak nikde neomezují. Pokud ale budou vysoké teploty pokračovat, synice začnou bujet. Největší riziko je přitom v přehradě Skalka nedaleko Chebu a na velkém rybníku u Varů. Právě tady už teď na některých místech na zelenou vodu natrefíte. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Letecké závody ve Frýdlantu nad Ostravicí přerušila tragédie. 59letý muž zemřel, když do něj narazilo letadlo, které popojíždělo po letištní ploše. Letoun na tahání větroňů v době nehody pouze jel. Frýdecko-místečtí kriminalisté vyšetřují všechny okolnosti a příčiny této tragické události. Pití piva má svoji ideální teplotu. Vypočítali ji datoví analytici, kteří zkoumají účetnictví tuzemských hospod a restaurací. Češi si s každým teplotním stupněm nahoru nalévají víc. Po překonání ideální hodnoty ale chuť na pivo naopak slábne.
6: Do 28 stupňů spotřeba piva má tendenci růst. Jakmile dosáhne teplota 28 stupňů, tak spotřeba piva klesá.
7: Říká Luboš Kastner z gastronomické sekce Hospodářské komory a dodává i srovnání metropole a venkova. Zatímco hospodským ve městech svědčí krásné počasí od neděle do čtvrtka, těm poblíž přírody hlavně od pátku do soboty. To jsou totiž zákazníci klienty na výletech. Zpátky ale k pivu. Jako produkt dlouhodobě slábne, čehož si všímá Vladimír Sirotek z firmy Vývojáře pokladních systémů.
8: Pivo aktuálně padá, co se týče objemu o 5% bodů. Je to nějaký trend, který tady vidíme v podstatě od té covidové doby. Jediným vlastně výhercem v rámci piva tak je kategorie nealkoholických nápojů.
7: Přestože spotřeba piva obecně klesá, průměrný Čech ho ročně stále vypije 130 litrů. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o titul. 21-letá tenistka v semifinále porazila soupeřku z Filipín. V nedělním finále Noskovou čeká Američanka Pegulaová. V případě vítězství by Češka v německé metropoli navázala na loňskou vítězku Markétu Vondroušovou a šampionku z roku 23 Petru Kvitovou.
3: Radio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři.

0: Leto so sebou prináša hlavne letné lásky. Bacha na nevážený. Ono sa to ako letná láska tvári, ale mnohé z nich ostávajú v srdci na pořád. Ak sa vám ale letná láska nepošťastí, tak to skúste aspoň s letnými love songami. Presne za taký ja považujem duet Lipa a Anny Julii Slováčkovej. Sive mne na pořád. Hladíte novú českú muziku na Rádiu Impuls.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: jsi ve mně na pořád.
1: Vedeš mě po schodech, cítím, že co mi dáš ze sebe je zázrak lásky.
0: Oči
1: přivřený, krajina pod sněhem a my dva pod dekou vracím se zpátky. Slíkáš si šaty, andělé mlčí a ve mně se na chvíli zastaví dech. Přemítám, proč jsi mě vybrala, nechci se probudit, se trvám v snech. Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stěnách tancují jen naše stíny. Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti máme láslí byl. Že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě. Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou prozřel.

vítr se zvedá, já musím už jít. Prošel jsem údolí, opeplul přístavy, hledal to místo, kde zavládne klid. Jak voda po zimě stéká z hory, jdou i zastavit ty cizí přání. Kéž bych čas pomalil, kéž bych se dotihnul, alespoň na chvíli vrátil. A řekl svém mladšímu já, nečekej, bojuj, i tohle se stává. Ještě nevíš, že je to jen párkrát za život, předtím se neschovává. To, co jsi získal, může i odejít, ale co miluješ, o to se pér. Dej jí šanci tě znova obejmout, ještě se nevzdávej, nestrácej.

0: Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stínách tancují jedna šestiny. Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti máme lásky byl.
1: Že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě. Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najít.

0: Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls. Hrdinové všedního dne na Radio Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Daňová povinnost se vztahuje i na prodej přebytků ze zahrádky. Upozorňuje na to finanční správa. Příležitostný prodej hub, lesních plodů nebo právě doma vypěstované zeleniny může být během léta přivýdělkem. Je ale nutné myslet na to, že takový příjem se musí zdanit. A to v případě, pokud přesáhne 50 tisíc korun za rok. Mluvčí finanční správy Patrik Madle navíc dodává, že i sběr a prodej lesních plodů může mít povahu podnikání.
2: Pokud ji někdo provádí pravidelně za účelem dosažení zisku, a to i když jde o činnost sezónní, zisky pak musí být zdaněny jako příjmy ze samostatné činnosti.
1: Pokud někdo prodává tímto způsobem často, měl by se podle finanční správy poradit včas s daňovým odborníkem. Současná vláda stíží přístup k údajům skutečných majitelů firem. K těm budou nově mít přístup jen lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti prokážou svůj oprávněný zájem. Počítá s tím novela, kterou projedná vláda. Kritici poukazují na to, že zmizí ustanovení, které výslovně umožňovalo přístup k informacím novinářům, nevládním organizacím nebo akademikům při prokázání protikorupčního zájmu. Z veřejné evidence skutečných majitelů v minulosti vyplynulo například to, že premiér Andrej Babiš byl dál zapsaný jako skutečný majitel holdingu Agrofert, i když akcie vložil kvůli střetu zájmu do svěřenských fondů. Ministerstvo evidenci znepřístupnilo veřejnosti už loni v prosinci. Zdůvodnilo to rozhodováním českých soudů. Liberec chce na historické radnici postavit holubník. Vzniknout by mohl v nevyužívané části tamního podkroví. Náměstek primátora Jiří Jandourek si slibuje, že udrží populaci holubů na uzdě.
3: Ten problém z hlediska populace holubů tady není, ale očekáváme, pokud není regulován, že může se nastat. Pro ty holuby připravíme komorovou místnost, do které ten holub zalétne. Tam dáváme krmení, zvyknou si na to a v té chvíli regulujeme tu populaci tím, že jim odebíráme vajíčka, dáváme falešná vajíčka.
1: Holubník chce liberecký magistrát zprovoznit od podzimu. Ve městě žije odhadem až 300 holubů. To odpovídá spíš malým městům s počtem kolem 10 000 obyvatel. Třetím dnem bude v neděli pokračovat v pražských Letňanech festival Metronom Prague. Vrcholem sobotního programu bylo vystoupení Nicka Cavea. Závěrečný den ozdobí skladatela frontman skupiny The Police Sting. Vzhledem k horkému počasí organizátoři zajistili rozprašovače vody, stinná místa, cisterny s pitnou vodou i zdravotníky. Fotbalisté Slavie na úvod letní přípravy remizovali s Dynamem Kyjev 1-1. Pražané na soustředění v Rakousku nastoupili v oslabené sestavě bez většiny opor, včetně reprezentantů, kteří startují na světovém šampionátu v Americe. Trenér Jindřich Trpišovský rozdělil kádr sešívaných na dvě jedenáctky a každá z nich si zahrála poločas. Jako první z českých ligových týmů odehrál zápas letošní letní přípravy kolem sobotního poledne Zlín. Ševci proti Petržalce z druhé slovenské nejvyšší soutěže nepotvrdili roli jasných favoritů. Byli rádi, že stav 1-3 dotáhli, alespoň k remíze 3-3. I v neděli bude horko a dusno s bouřkami a přeháňkami. Čeká nás jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo, s teplotami od 25 do 34 stupňů.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

se boří pro víru člověka, za lidskou duši krčí se svědomí na srdce boží.

0: prázdniny? Jasně, že ty naše.
1: Ahoj léta, ahoj prázdniny.
0: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
1: Léto je léto, když ten patří snílku.
0: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Bouřky večer zastavily vlaky. Provoz na koridoru mezi Prahou a Kolínem zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky zhruba 3/4 hodiny nejezdily v úseku Pečky Kolín. Hasiči správy železnic večer vyjížděli i k dalším případům popadaných stromů a větví na trať. Problém řešili třeba na Příbramsku, kde kroupy zasypaly železniční přejezd. Přímo v Příbrami pak hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči se k dvojici dostali na člunu. Bouřky pocítili i na Vysočině nebo v Královéhradeckém kraji. I tam hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Horké a dusné počasí s bouřkami a přívalovými lijáky meteorologové čekají i v neděli. Před bouřkami padaly teplotní rekordy. Ty zaznamenala víc než třetina měřících stanic. Nejtepleji, a to 36 stupňů, bylo ve Šternberku na Olomoucku. Druhou nejvyšší teplotu 35,4 stupně Celsia meteorologové zaznamenali ve Strážnici na Hodonínsku. 35 stupňů dnes naměřili v Poděbradech, Borohrádku na Rychnovsku a Brně Žabovřeskách. Teplotní rekordy padly na stanicích na Jižní Moravě, ve Střední i východních Čechách. Horko zaměstnává hasiče i na Šumavě. Už včera zasahovali hned dvakrát kvůli vyčerpaným turistům. Ti v tropickém počasí přecenili síly.
4: Vetro dává lidem zabrat a někteří neodhadnou, na co jim stačí síly. Hasiči na Šumavě vyjížděli nejprve k hradu Kašperk a poté k Prášilům. V obou případech odváželi turisty, kteří byli tak vyčerpaní, že nedokázali dojít do cíle. Dobrovolníci z Kašperských hor vezli muže do domovské obce. Železnorudská jednotka transportovala jednoho dospělého a tři nezletilé do kempu v Prášilech. Šlap fyzicky nezvládl jeden mladiství. Záchranná služba nebyla potřeba. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava.
3: Regulace cen pohonných hmot možná skončí. Prohlásila to ministryně financí Alena Schillerová. Důvodem je klesající cena ropy na světových trzích. Schillerová chce ale ještě zvážit všechny okolnosti.
5: Vyhodnotit vlastně nějakou řadu, jak se vyvíjí ta cena, jak se vyvíjí to, že se uklidňuje ten konflikt, a proberu to s experty, proberu to s ČEPRem a pravděpodobně se budu komunikovat i se zástupci trhu. Mám ještě pár dnů, ale skutečně tak, jak se to vyvíjí, je docela možné, že skončíme.
3: O cenové regulaci u nafty a benzínu vláda rozhodla v dubnu kvůli prudkému zdražování paliv v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Ministerstvo financí stropy pro pohonné hmoty nastavuje každý den. Při páteční srážce dvou osobních vlaků na jihu Británie se zranilo 99 lidí. Novou bilanci zveřejnili vyšetřovatelé. 9 lidí je podle nich v kritickém stavu, 35 dalších má vážná a zbytek lehká zranění. Už včera úřady oznámily, že zahynul jeden ze strojvedoucích. České ministerstvo zahraničí nemá informaci, že by mezi zraněnými byli Češi. Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o titul. 21-letá tenistka v semifinále porazila soupeřku z Filipín. V nedělním finále Noskovou čeká Američanka Jessica Pegulaová. O tenisový titul ale v Nottinghamu si pak zahraje další Češka Marie Bousková. Ta se v nedělním finále také na trávě střetne s Američankou Navarovou. V neděli bude opět jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na severovýchodě naměří kolem 27, jinak se oteplí až na 34 stupňů.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

chtěla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdí.

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Velká cena v Brně zaměstnává zdravotníky. Ti v sobotu, druhý den závodu motocyklu na Masarykově okruhu, ošetřili na 70 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, pravděpodobně z horka. Teploty na jihu Moravy překračovaly 30. Podobné to bude i v neděli. Zdravotníci proto návštěvníky závodů nejenom je žádají, aby hodně pili a schovávali se před sluncem. Neděle je hlavním dnem závodů. Česko bude mít jedno želízko v ohni. Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do mistrovství světa z první řady. 24-letý závodník dojel druhý v kvalifikaci velké ceny. Salač televizi Nova řekl, že dvojku už má osahanou a myslí si na stupně vítězů. Právě v neděli pak po ukončení velké ceny se v Brně a okolí čeká největší dopravní nápor. Neviditelnost je dědičná. Takzvaní neviditelní jsou třeba matky samoživitelky, seniori, pečující nebo mladí dospělí odcházející z dětských domovů. Jsou to lidé, kteří propadávají ekonomickým a sociálním systémem a balancují na tenké hraně chudoby. Snaží se svoje finanční problémy skrývat a neumí si nebo nechtějí říct o pomoc.
5: Neviditelných je v Česku 1 milion 400 tisíc. Manažerka projektu Neviditelní Jana Pikardová ale Impulzu řekla, že tento problém se dá řešit i hned na začátku.
6: Dá se řešit i na té úrovni jedince, a to znamená svěřit se, udělat ten první krok, a to já považuji za to nejdůležitější. Nenechat to zajít až do těch nejhorších důsledků, ale říct si opravdu včas o tu pomoc a zaklepat na ty správné dveře.
5: Ale právě říct si o pomoc je mnohdy ta nejtěžší věc. Potvrdila mi to i jedna matka samoživitelka.
7: Být matka samoživitelka je těžký, je to těžký v tom, že je člověk na to sám, na všechno, nejenom po té finanční stránce. A myslím si, že největší problém je najít v sobě tu odvahu jít požádat o pomoc. To bylo nejtěžší, protože člověk žije s takovým tím stigmatem, že to nezvládne, že selhal.
5: Podle Pikardové se chudoba dědí. Děti totiž přebírají vzorce svých rodičů a nevědí, jak se z toho vymanit. Kruh neviditelnosti se ale podle Pikardové dá přerušit při včasném záchytu a pomoci. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Leteckou dopravu na bratislavském letišti komplikují ptáci. Za poslední dny se po srážce s nimi vrátila už dvě letadla. Vedení letiště proto najalo speciální tým, který se plašícími metodami snaží opeřence vyhnat.
8: Letisko v Bratislavě zažívá historicky největší nápor letou. S tým souvisí větší počet incidentů s ptákmi okolí letiska. Je jich tam veľa. Najmä větší kredle v ranných a večerných hodinách narúšajú letecký koridor. Biologickou ochranu letiska zabezpečuje aj 20 dravcov, ktoré sa snažia odplašiť volávky, bociany či husy. Avšak pri 30 tisícoch odletov ročne nezabránili k 30 prípadom stretu lietadla s ptákmi. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
4: Fotbalisté Slávie na úvod letní přípravy remizovali s Dynamem Kyjev 1-1. Pražané na soustředění v Rakousku nastoupili v oslabené sestavě bez většiny opor, včetně reprezentantů, kteří startují na světovém šampionátu v Americe. Trenér Jindřich Trpišovský rozdělil kádr sešívaných na dvě jedenáctky a každá z nich si zahrála poločas. I v neděli bude horko a dusno s bouřkami a přeháňkami. Čeká nás jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo, s teplotami od 25 do 34 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctí.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Bouřky večer zastavily vlaky. Provoz na koridoru mezi Prahou a Kolínem zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky zhruba 3/4 hodiny nejezdily v úseku Pečky Kolín. Hasiči správy železnic večer vyjížděli i k dalším případům popadaných stromů a větví na trať. Problém řešili třeba na Příbramsku, kde kroupy zasypaly železniční přejezd. Přímo v Příbrami pak hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči se k dvojici dostali na člunu. Bouřky pocítili i na Vysočině nebo v Královéhradeckém kraji. I tam hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Horké a dusné počasí s bouřkami a přívalovými lijáky meteorologové čekají i v neděli. Dopravci se snaží zmírnit vlny veder. Autobusové nebo vlakové společnosti slibují v horku klimatizované vozy. Někteří na palubách počítají se zásobami pitné vody.
2: Schlazení garantuje ve svých vozech třeba Leo Express, který cestujícím při nefunkční klimatizaci slibuje kompletní vrácení jízdného. Žlutý RegioJet se ve vozech snaží držet teploty okolo 23 stupňů. Zároveň chce ale předejít nezdravě velkým rozdílům mezi vnitřním a venkovním klimatem. Přílišná vedra řeší s cestujícími ve žlutých vlacích a autobusech individuálně. České dráhy mají klimatizované především dálkové vlaky a také novější jednotky na regionálních linkách. V případě, že ji slíbí a ve vlaku přesto bude horko, cestující pak můžou dostat nazpátek 70 korun. O kompenzaci můžou lidé poprosit třeba i průvodčího. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Hygienici na Karlovarsku začali kontrolovat přírodní koupaliště. Voda je většinou v pořádku a vhodná ke koupání.
3: Voda je čistá, nebezpečí nehrozí. Koupání hygienici v Karlovarském kraji tak nikde neomezují. Pokud ale budou vysoké teploty pokračovat, synice začnou bujet. Největší riziko je přitom v přehradě Skalka nedaleko Chebu a na velkém rybníku u Varů. Právě tady už teď na některých místech na zelenou vodu natrefíte. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Silná vlna veder se šíří napříč Evropou. Teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země proto přijaly různá opatření. Ve Francii se v neděli čeká až 40 stupňů. Země kvůli horku částečně zakázala konzumaci alkoholu na veřejných akcích. Úřady v Paříži rozhodly, že městské parky zůstanou otevřené nepřetržitě. Německo vydalo celostátní varování před horkem a Španělsko uzavřelo fotbalovou fanouškovskou zónu s obřími obrazovkami v Madridu, takže fanoušci budou muset sledovat zápas mistrovství světa mezi Španělskem a Saúdskou Arábií jinde. Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o titul. 21-letá tenistka v semifinále porazila soupeřku z Filipín. V nedělním finále Noskovou čeká Američanka Jessica Pegulaová. O tenisový titul ale v Nottinghamu si pak zahraje další Češka Marie Bousková. Ta se v nedělním finále také na trávě střetne s Američankou Navarovou. V neděli bude opět jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na severovýchodě naměří kolem 27, jinak se oteplí až na 34 stupňů.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: týden Impuls.
1: V neděli je den otců, tak ho pojďme oslavit. Co jste se naučili od táty, co vám předal, co vám vždycky dovolil, ale maminka se to nesměla nikdy dozvědět. Jak se pozná dobrý otec? A kolik máte dětí? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli na den otců.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Velká cena v Brně zaměstnává zdravotníky. Ti v sobotu, druhý den závodu motocyklu na Masarykově okruhu, ošetřili na 70 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, pravděpodobně z horka. Teploty na jihu Moravy překračovaly 30. Podobné to bude i v neděli. Zdravotníci proto návštěvníky závodů nejenom je žádají, aby hodně pili a schovávali se před sluncem. Neděle je hlavním dnem závodů. Česko bude mít jedno želízko v ohni. Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do mistrovství světa z první řady. 24-letý závodník dojel druhý v kvalifikaci velké ceny. Salač televizi Nova řekl, že dvojku už má osahanou a myslí si na stupně vítězů. Právě v neděli pak po ukončení velké ceny se v Brně a okolí čeká největší dopravní nápor. Neviditelnost je dědičná. Takzvaní neviditelní jsou třeba matky samoživitelky, seniori, pečující nebo mladí dospělí odcházející z dětských domovů. Jsou to lidé, kteří propadávají ekonomickým a sociálním systémem a balancují na tenké hraně chudoby. Snaží se svoje finanční problémy skrývat a neumí si nebo nechtějí říct o pomoc.
3: Neviditelných je v Česku 1 milion 400 tisíc. Manažerka projektu Neviditelní Jana Pikardová ale Impulzu řekla, že tento problém se dá řešit i hned na začátku.
4: Dá se řešit i na té úrovni jedince, a to znamená svěřit se, udělat ten první krok, a to já považuji za to nejdůležitější. Nenechat to zajít až do těch nejhorších důsledků, ale říct si opravdu včas o tu pomoc a zaklepat na ty správné dveře.
3: Ale právě říct si o pomoc je mnohdy ta nejtěžší věc. Potvrdila mi to i jedna matka samoživitelka.
5: Být matka samoživitelka je těžký, je to těžký v tom, že je člověk na to sám, na všechno, nejenom po té finanční stránce. A myslím si, že největší problém je najít v sobě tu odvahu jít požádat o pomoc. To bylo nejtěžší, protože člověk žije s takovým tím stigmatem, že to nezvládne, že selhal.
3: Podle Pikardové se chudoba dědí. Děti totiž přebírají vzorce svých rodičů a nevědí, jak se z toho vymanit. Kruh neviditelnosti se ale podle Pikardové dá přerušit při včasném záchytu a pomoci. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: Leteckou dopravu na bratislavském letišti komplikují ptáci. Za poslední dny se po srážce s nimi vrátila už dvě letadla. Vedení letiště proto najalo speciální tým, který se plašícími metodami snaží opeřence vyhnat.
6: Letisko v Bratislavě zažívá historicky největší nápor letou. S tím souvisí větší počet incidentů s ptákmi okolí letiska. Je jich tam veľa. Najmä větší kredle v ranných a večerných hodinách narúšajú letecký koridor. Biologickou ochranu letiska zabezpečuje aj 20 dravcov, ktoré sa snažia odplašiť volávky, bociany či husy. Avšak pri 30 tisícoch odletov ročne nezabránili k 30 prípadom stretu lietadla s ptákmi. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
2: Fotbalisté Slávie na úvod letní přípravy remizovali s Dynamem Kyjev 1-1. Pražané na soustředění v Rakousku nastoupili v oslabené sestavě bez většiny opor, včetně reprezentantů, kteří startují na světovém šampionátu v Americe. Trenér Jindřich Trpišovský rozdělil kádr sešívaných na dvě jedenáctky a každá z nich si zahrála poločas. I v neděli bude horko a dusno s bouřkami a přeháňkami. Čeká nás jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo, s teplotami od 25 do 34 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Jel jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přeci jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

0: a zas. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Bouřky večer zastavily vlaky. Provoz na koridoru mezi Prahou a Kolínem zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky zhruba 3/4 hodiny nejezdily v úseku Pečky Kolín. Hasiči správy železnic večer vyjížděli i k dalším případům popadaných stromů a větví na trať. Problém řešili třeba na Příbramsku, kde kroupy zasypaly železniční přejezd. Přímo v Příbrami pak hasiči zachraňovali 2 lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči se k dvojici dostali na člunu. Bouřky pocítili i na Vysočině nebo v Královéhradeckém kraji. I tam hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Horké a dusné počasí s bouřkami a přívalovými lijáky meteorologové čekají i v neděli. Dopravci se snaží zmírnit vlny veder. Autobusové nebo vlakové společnosti slibují v horku klimatizované vozy. Někteří na palubách počítají se zásobami pitné vody.
2: Schlazení garantuje ve svých vozech třeba Leo Express, který cestujícím při nefunkční klimatizaci slibuje kompletní vrácení jízdného. Žlutý RegioJet se ve vozech snaží držet teploty okolo 23 stupňů. Zároveň chce ale předejít nezdravě velkým rozdílům mezi vnitřním a venkovním klimatem. Přílišná vedra řeší s cestujícími ve žlutých vlacích a autobusech individuálně. České dráhy mají klimatizované především dálkové vlaky a také novější jednotky na regionálních linkách. V případě, že ji slíbí a ve vlaku přesto bude horko, cestující pak můžou dostat na zpátek 70 korun. O kompenzaci můžou lidé poprosit třeba i průvodčího. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Hygienici na Karlovarsku začali kontrolovat přírodní koupaliště. Voda je většinou v pořádku a vhodná ke koupání.
3: Voda je čistá, nebezpečí nehrozí. Koupání hygienici v Karlovarském kraji tak nikde neomezují. Pokud ale budou vysoké teploty pokračovat, synice začnou bujet. Největší riziko je přitom v přehradě Skalka nedaleko Chebu a na velkém rybníku u Varů. Právě tady už teď na některých místech na zelenou vodu natrefíte. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Silná vlna veder se šíří napříč Evropou. Teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země proto přijaly různá opatření. Ve Francii se v neděli čeká až 40 stupňů. Země kvůli horku částečně zakázala konzumaci alkoholu na veřejných akcích. Úřady v Paříži rozhodly, že městské parky zůstanou otevřené nepřetržitě. Německo vydalo celostátní varování před horkem a Španělsko uzavřelo fotbalovou fanouškovou zónu s obřími obrazovkami v Madridu, takže fanoušci budou muset sledovat zápas mistrovství světa mezi Španělskem a Saúdskou Arábií jinde. Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o titul. 21-letá tenistka v semifinále porazila soupeřku z Filipín. V nedělním finále Noskovou čeká Američanka Jessica Pegulaová. O tenisový titul ale v Nottinghamu si pak zahraje další Češka Marie Bousková. Ta se v nedělním finále také na trávě střetne s Američankou Navarovou. V neděli bude opět jasno až polojasno, místy oblačno až za